smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

se zeptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já, ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hnacím motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále, miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa? Kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka. Podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věd, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně.
3: protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu.
2: Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
3: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám třeba na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
3: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
3: Trošku prokladnou, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
3: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
3: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
3: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až se nám dopeče
1: hašišprejt.
3: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
3: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Já to asi bude ono, no.
3: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
3: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to...
3: Já to držím. Takhle. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určíte i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa

0: Borná je pečená řepa, s červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
1: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
0: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
1: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
0: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
1: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
2: Salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nadě se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: jenom
2: opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch purkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby, než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pane ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele. A je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svýho piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde, sládek má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký poloraný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit. A jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěno už 30 odrůd chmele v Čechách. A já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře Chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak, milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se i šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně do dnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové i poslední majitel soukromí, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině. Opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď, pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchřic a silic. To jsou ty prvky celé látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí v jedné čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký pojení červená patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích. Ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní. Tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou. Jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle hodinek. Dneska hodinky nejsou ciferníkové, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plynivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmela pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pijenivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pijenivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývraz chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Hlávek, ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová hlávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se od tablety, především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumol, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste... na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce, váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

0: Vašek.
1: A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000 Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Tomu začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost. Tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano. Penso con sueño para

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl. A neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat. Dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Kraj Vysočina podruhé vyhlašuje soutěž pro inovativní podnikatele. Fotbalisté Slavie remizovali s Bohemians a v čele tabulky jsou už jen Oskóre. Neděli čekáme většinou slunečnou, teploty do 23 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobré ráno přeje Karol Pěška. Sucho a teplo způsobují škody lesníkům. Předčasně opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Navíc hrozí větší zasažení kůrovcem, protože stromy jsou oslabené. Lesy České republiky počítají s tím, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
2: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
0: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Navíc teď hrozí na jižní Moravě. Vysočina opět ocení inovativní a kreativní podnikatele. Na začátku kariéry má s rozvíjením jejich nápadů pomoci soutěž. Poprvé ji kraj vyhlásil loni, teď ji znovu opakuje, ocení 3 nejúspěšnější.
3: Přihlásit se do 23. září můžou lidé ještě bez podnikatelského oprávnění, ale i už fungující subjekty, které chtějí uvést na trh nový výrobní produkt a nebo službu. Nejúspěšnější nápad kraj ocení odměnou 100 000 korun. Druhé místo je ohodnocené 75 000 a třetí 50 000 korun. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Kanada se chystá tvrdě reagovat na nová americká cla. Bílý dům zavádí vůči Kanadě 50% clo. Jednání o dohodě, která měla situaci zvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
4: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun, a týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slavie zůstávají v čele prvoligové tabulky i po 5. kole. Po remíze s Bohemians 2-2 mají ale už jen lepší skóre než druhá Mladá Boleslav, která si poradila se Slováckem 2-1. Druhé pražské S Sparta si odvezla z Brna výhru 4-0 nad Artisem. Liberec zdolal Zlín před jeho fanoušky 1-0. České volejbalistky v brněnské skupině mistrovství Evropy vyhrály také druhý zápas. Rakušanky porazily 3-0 na sety a dnes od 19 hodin se utkají s favorizovanými Srbkami.
1: Počasí.
0: V Počátkách nebo Vatíně je teď 8 stupňů, v Dukovanech 10. Dnes očekávejte po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne mraků opět ubývat. Teploty přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě počítejte s uzavírkou části Havlíčkova náměstí. Probíhá tam úklid a odvoz stanů z pódia. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 5. hodině ranní a na Českém rozhlasu Vysočina začíná Dobré ráno, ve kterém otevřeme kalendárium. Mimo jiné připomeneme i konec prusko-rakouské války. Jak dlouho trvala a jak skončila, uslyšíte za pár minut.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin, 10 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, na kterém právě teď otevíráme kalendárium. Kdo dneska slaví?
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker sesadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě. V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Máme 5 hodin 16 minut k tomu a podíváme se za chvíli také na tipy, jak strávit nedělní den třeba v zábavném festiválku s dětmi, který se uskuteční u Robins na Vyhlavě. Co všechno vás tam čeká, uslyšíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teploty, ty se teď aktuálně na Vysočině pohybují mezi 7 a 11 stupni. A tak se pojďme podívat, jak to vypadá třeba ve Vatíně. Tam je 8 stupňů, Libice nad Doubravou koukám také 8 stupňů a Košetice 11. A jak to bude vypadat s počasím přes den? Dnes ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer bude část oblačnosti ubývat. Co se nejvyšších teplot týče, tak ty nám dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a foukat má slabý vítr západních směrů, který se bude odpoledne měnit na severní směry a přechodně bude mírný. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 23. srpen.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Léto na Vysočině.
1: Zváni jste na zábavný festiválek Robinson Den v Jihlavě. Dnes mezi 13. a 19. hodinou. Vstupné je zdarma a co uvidíte na travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě? Skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčka, také propadliště. Zúčastnit se můžete dokonce bojovky o ceny, velké modely země, měsíce a hvězdné oblohy také nebudou chybět na místě a mnoho dalšího. Dále vás čeká i hudba a dobré jídlo. Akce se koná za každého počasí a vy můžete tak příjemně strávit nedělní den, závěr víkendu. Další tipy najdete také na našem webu v tipech na víkend vysočina.rozhlas.cz.
0: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Přinášíme aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Karel Pěška.
7: Je 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Silničáři právě testují most Šmejkalka na dálnici D1 ve středních Čechách. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy je uzavřený v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do 8. hodiny raní. V Jihlavě budou obyvatele místních částí svážet do volebních místností dva speciální autobusy. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Magistrát už zveřejnil jízdní řád volebních linek. Policisté vypátrali pohřešovaného 30-letého muže z Brna. Informují o tom na síti X s tím, že muž je v pořádku. Najít se jim ho podařilo před 7 hodinou večer ve spolupráci s brněnskými strážníky. Poděkovali také lidem za poznatky, které jim volali na linku 158. V Kazachstánu začínají parlamentní volby. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Obyvatelé budou volit jeho 145 členů prostřednictvím stranických kandidátek. Odborníci se podle stanice Deutsche Welle shodují, že žádné jiné uskupení než strana Adilet prezidenta Kasyma Žomarta Tokájeva nemá šanci na vítězství. Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris z McLarenu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska. Spolu s ním vyrazí do dnešního odpoledního závodu z první řady George Russell s Mercedesem. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli byl třetí. V Novém Rychnově nebo Bystřici nad Pernštejnem je teď 8 stupňů, v Telči 10. Dnes očekávejte po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne mraků opět ubývat. Teploty přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Na Havlíčkobrodsku buďte opatrní na silnici číslo 344 na výjezdu z Chotěboře na Rozsochatec. Auto tam srazilo srnu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Naberou do mísy vodu a pak s ní rychle točí, aby se písek usadil na jejich stranách. A když mají štěstí, v míse zůstane taky pár malých kousíčků zlata. Ve Zlatých horách v Jeseníkách o tomto víkendu pořádají soutěž v rýžování zlata a za chvíli vás tam vezmeme.

0: 5 hodin 40 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. S trochou nadsázky se dá říct, že v Jeseníkách o tomto víkendu znovu vypukla zlatá horečka. Do skanzenu ve Zlatých horách dorazilo přes 150 závodníků, kteří tam soutěží právě v rýžování zlata. Absolutní vítěz všech kategorií si odveze po dnešním finále putovní zlatou pánev.
1: Josef Jojo Režný, Matuš Kohut Kolár.
2: Zlatokopové už stojí na svých místech na závodišti ve skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku.
1: Opláchněte si, pánové. Rozhodčí OK, competitors OK. Take your place. Get ready. Go!
2: Je odstartováno a za pár minut už první soutěžící ponesou své vyřížované kousky zlata rozhodčím, popisuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: On neví, kolik vlastně kousků zlata v tom kyblíku má, takže potom, až do soutěží, se to všechno dává do počítače. Vlastně za každou nenalezenou zlatinku nabíhá trestný čas. Takže je potřeba rýžovat rychle, ale zároveň i pečlivě.
2: Mezi soutěžícími je i mistr světa v kategorii veteránů Ferry Kiefer.
4: Já to robím 13 rokov. Vyštudoval som geológiu, takže my v škole sme to mali povinné a potom som sa k tomu vrátil.
2: Zlatokopem sa podľa nej môže stáť každý.
4: Treba si to vyskúšať, je to celkom dobrá aj zábava, aj stretnutie s kamarátmi, poznáme sa skoro všetci, ktorí takto chodíme. Hej. A je to zaujímavý šport, stojí to za to.
2: Pro budoucí mistry sveta je kousek za závodištěm otevřená škola rýžování. Zkušení zlatokopové návštěvníkům ukazují, jak na to.
5: Musíme to setřepat a namočit hlavně, takže dolů, třepat, můžu?
6: No.
5: Pojďte, držte si to.
6: Jo.
5: Tak a hodně třepeme. Super. A teď budeme točit.
6: Kdybych to trénoval víc, tak by mi to asi těžky nepřišlo.
2: Budoucím zlatokopům pomáhá paní Radka.
7: Je potřeba pánev na rýžování, dostanou tam písek, v písku je nasypano opravdové zlato, protože jinak by to nefungovalo a krouživými pohyby se ten písek odmývá, až zůstane jenom ve špičce troška písku s tím zlatem. A...
8: Jak je to zlato velké?
7: Milimetr.
8: Takže člověk musí mít i dobré oči.
7: Ano. Kdyby svítilo sluníčko, jak se to zlato krásně leskne, teď je to horší.
2: Jan, Dominika a Blanka si odnáší zlato ve skumavce s vodou.
9: Našli jsme tři, no.
10: Tři kousky, které jsme dostali a jsme tady letos poprvé a mě tohle téma zajímá už jak i roky.
2: Shodují se, že rýžování zlata chtějí v budoucnu ještě zkusit. Ze Zlatých hor Barbora Taševská, Český rozhlas.

0: 5 hodin 47 minut. Vy posloucháte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A jak to vypadá s předpovědí počasí? Pojďme se podívat.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 7 a 11 stupni Celsia. Moravské Budějovice, tam je 10 stupňů, Náměšť nad Oslavou Sedlec 11 a ještě se dívám do Černovic 7 stupňů. Dnes ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno, odpoledne přechodně dokonce až oblačno. Večer bude ale té oblačnosti ubývat a co se týče denních teplot, ty vystoupí na příjemných 20 až 23 stupňů. Foukat k tomu bude slabý vítr západních směrů, který se bude odpoledne měnit na severní směry a přechodně bude i mírný.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: prožívat svět.
1: Olga Lounová dospívala na Českém rozhlasu Vysočina a my zamíříme teď na chvíli také do vesmíru. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Právě na tuhle otázku odpoví teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici páště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Imagine a
1: feeling. Je 6 hodin.
2: 6. rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Na humpoleckém závodišti korunují nejlepší koňské jezdce zlatou podkovou. Jihlava zveřejnila jízdní řády autobusů do volebních místností. V Chorvatsku při pádu letadla letícího z Česka zahynuli dva Němci. Neděli čekáme většinou slunečnou, teploty do 23 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobré ráno přeje Karel Pěška. Posledním dnem dnes pokračuje zlatá podkova v Humpolci. Třídenní klání sedlových jezdců a vozatajů na spřeženích ukončí od 11 hodin na tamním závodišti parkour a překážková jízda. Předtím si návštěvníci budou moci koně prohlédnout při průvodu městem, přibližuje organizátor Jiří Klubal.
3: Zhruba 10 hodin právě přicházejí na náměstí koně a kočáry, kteří se účastní těchto závodů a předvedou se právě divákům i na tom náměstí. V podstatě je to taková velká pozvánka právě na to vyvrcholení, na ten odpolední program, který proběhne na našem závodišti.
1: Do volebních místností v Jihlavě budou lidi z místních částí svážet dva speciální autobusy. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Město už zveřejnilo jízdní řád volebních linek.
4: Autobusy budou jezdit jen v sobotu 10. října. V pátek budou muset voliči využít individuální dopravu. Spoje zdarma svezou lidi z místních částí Kosov, Zborná, Hosov, Pávov a také Červený kříž. Budou zajíždět i do Henčova a Heroltic. Na voliče budou u místností čekat a následně je odvezou zpět domů. Na vhození lístku do urny budou mít lidé 35 až 50 minut. František Jirků, Český rozhlas.
1: Policisté dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovod se služebním psem a vrtulník. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění a záchranáři ji letecky přepravili do nemocnice. Podle policistů šlo o konflikt mezi rodinnými příslušníky a případem se dál zabývají karlovarští krajští kriminalisté. Při pádu malého letadla letícího z Česka zemřeli v Chorvatsku dva Němci, uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím sdělilo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatských policistů šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne, od té doby po něm kriminalisté pátrali. Nehoda se stala 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam stroj směřoval. Těla našli v troskách stroje v horách Národního parku Paklenica.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie v první lize po druhé za sebou remizovali. Z Bohemians hráli v pražském derby nerozhodně 2-2. V tabulce jsou slávisté s 11 body první, ale jen o skóre před Mladou Boleslaví. Ta zdolala Slovácko 2-1. V dalších zápasech pátého kola Artis Brno podlehl pražské Spartě 0-4 a Zlín Liberci 0-1. A ještě tenis. Sara Bejlek do finále turnaje v Cincinnati nepostoupila. Domácí Američance Goffové v semifinále podlehla 4-6 a 1-6.
2: Počasí.
1: V Novém Rychnově nebo Bystřici nad Pernštejnem je teď 8 stupňů, v Telči 10. Dnes očekávejte po ránu jasno, dopoledne postupně polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne mraků opět ubývat. Teploty přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrní stále buďte na výjezdu z Chotěboře na Rozsochatec. Byla odtud hlášena ležící mrtvá srna na vozovce. Teď by mělo probíhat odklízení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 14-letý fotbalista Petr si při jednom jarním utkání zastavil míč, chtěl udělat kličku a v tu chvíli ucítil bolest v koleni. Následná vyšetření pak ukázala, že má zraněný přední skřížený vaz a aby mohl u fotbalu zůstat, podstoupil transplantaci. Byl tak jedním z 5000 lidí, kterým ročně pomůže Národní centrum tkání a buněk. Detaily od nás uslyšíte v dobrém ránu už za malou chvíli.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Jiří Korn, je 6 hodin 12 minut. Pokud sedíte u kávy, přejeme dobrou chuť. Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí. Transplantáty se v Česku využívají například při opakovaných operacích předního skříženého vazu. To byl i případ 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával. A v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat.
3: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vás úplně dotržené znovu, vnitřní meniskus utržené a hozené jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma.
3: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vás, tak je to pro něho dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
3: Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk, za života i po smrti, vysvětluje šéf Národního centra tkání a buněk Daniel Špirka.
4: U těch žijících dárců tam se jedná zejména o maminky, které po porodu darují placentu a u těch dárců zemřelých, tak tam se jedná o posmrtné darování tkání a orgánů. Tuhle problematiku celou zaštiťuje transplantační zákon. To znamená, že pokud člověk za života prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu.
2: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v -80 stupních Celsia. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: 6 hodin, 17 minut, to je aktuální čas a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Když jedou vysypat popelnici, musí pracovníci jihlavských služeb někdy sáhnout i po hasicím přístroji. A k čemu vůbec takový hasicí přístroj potřebují, řekneme v našem vysílání už za pár chvil.
1: Počasí.
0: Ale teď se pojďme ještě podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se nám pohybují teď aktuálně mezi 7 a 11 stupni. Ve Velkém Meziříči je právě 7 stupňů, v Telči 10 a v Přibyslavi 9. Dnes ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno, odpoledne až oblačno. Večer bude té oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a foukat má slabý vítr západních směrů, který se bude odpoledne měnit na severní směry a přechodně bude i mírný.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Eros Ramazzotti, máme 6 hodin 21 minut. Vosy jsou všude a někdy se dají jen těžko odehnat. Popelářů v hlavě dokonce komplikují práci. V popelnicích na bioodpad si často dělají i celá hnízda. Služby města Jihlavy, které se o svoz odpadu starají, proto požádali obyvatele, aby popelnice nechávali otevřené.
1: A teď se nacházíme na Kosově, a tady v zástavbě rodinných domů a tady právě občané mají ty 240-ky.
2: Martin Málek, mluvčí služeb města Jihlavy, přichází k popelnici na bioodpad.
1: Když ji otevřeme, tak tady už vidíte, že se opravdu vosy nacházejí a tady tyhle boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou. Už je období, kdy se ty vosy začaly rojit a prostě zelenina, ovoce, šlupky od melounů, od brambor, květák, prostě tyhle všechny věci je lákají.
2: Služby hlavy proto obyvatele požádali, aby popelnice nechávali otevřené.
1: Z toho důvodu, že jednak naši pracovníci by to nebezpečí viděli a jednak, že snad třeba se tam nebudou tak rojit, jako když je to uzavřený a jim je tam dobře. Dokonce jsme se setkali i s tím, že tady vidíte ze spoda, tady si třeba vosy udělali hnízdo a jak tam šáhli rukou, tak v podstatě je popíchali. Jo.
2: A jak často třeba takový problém řešíte?
1: Právě dneska jsme řešili ten problém, že kolegové se vůbec nemohli dostat k vývozu těch popelnic, protože tam byl velký roj, takže tam musel přijet jejich kolega s hasičákem a doslova ty vosy zmrazit. Je to nebezpečný a letos se zdá, že těch vos je daleko více než v loni.
2: Častější výjezdy k odstranění nebezpečného hmyzu potvrzuje i mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
3: Likvidace obtížného nebo nebezpečného hmyzu vyjíždíme v posledních dnech i několikrát denně. Od začátku prázdnin evidujeme přes 400 zásahů, což je dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku.
2: Nejedná se ale o nejvyšší číslo. Například v roce 2024 měli krajští hasiči za stejné období takových výjezdů přes 700. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, který vám právě teď přináší také aktuální zprávy s Karlem Peškou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj Vysočina chce ještě letos opravit nehorový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé. Zároveň dokončí opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletovou a pracovat se bude také u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošek. V Česku kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíce ho je momentálně na severní Moravě a ve Slezsku. Podle státního podniku Lesy České republiky budou letošní škody podobné jako loni, kdy lesníci museli pokácet 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj kůrovce sleduje i hydrometeorologický ústav. Podle něj rojení na většině území republiky zpomalily deště z posledních dnů. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci České armády hotovou v říjnu. Podle ministra Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Jaromír Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Spojené státy zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů, v přepočtu přes 400 miliard korun. Podle Carneyho se ani na poslední chvíli nepodařilo obchodní spor mezi zeměmi vyřešit, proto další vyjednávání pozastavil. Slovinský favorit Tadej Pogačar zahájil cestu za premiérovým triumfem na cyklistické Vuelte. Těsně zvítězil v úvodní časovce v Monaku, kde také žije. Jediný český jezdec v pelotonu, třebíčský rodák Jan Hirt, svou 7. účast na Vuelte započal 150. místem. V Jihlavě je právě 7 stupňů, v Přibyslavi 9, Náměšť nad Oslavou hlásí 11. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Večer začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 u Humpolce mezi 91. a Pultým a 91. kilometrem ve směru na Prahu pracují cestáři. Provádějí práce na vozovce, uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hyperaktivní kůň se nehodí do drezury, na maraton s kočárem je ale skvělý. Do osvědčeného čtyřpřeží se nebojí sáhnout ani vozataj, který na zlatou podkovu v Humpolci vyrazil už minimálně 20krát a za chvíli se tam vydáme v reportáži.

0: Je právě 6 hodin 40 minut. Přejeme vám hezké vstávání. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Sestavit dobré 4 spřeží je alchymie. Ukazují to závodníci na víkendovém finále Zlaté podkovy v Humpolci. Ve 3 dnech prověřují univerzální schopnosti vozataje i jeho koní. A protože každý závodní den je jiný, zkušený Jaroslav Jandl občas sáhne do sestavy a vyřadí jednoho ze svých lipicánů.
1: On je prostě takovej ADHD, jako prostě takový strašný bojovník, jako on do všeho hned hrc. A v té drezuře, tam je to o tom klidu, tam je to o tom, aby ty koně předvedly ty chody, aby se prostě nesly.
2: Proto se lipicán jménem Calvin Klein nehodil na drezuru, ale o to cennější pro Jaroslava Jandla půjde pro maraton.
1: Ideální by bylo, kdyby byly 4 bílý koně, byly úplně stejný, měly stejný charaktery a vyhovovaly se. Ale
2: to ani jako, u lidí nevyladíte ne, v týmu. No. Nahrazoval ho barevně odlišný hnědák.
1: Je to vlastně zapůjčený kůň od kolegy, kamaráda. Ale dneska to bude super, protože on je bude motivovat i ostatní a on tam prostě půjde do toho dopředu a bude se snažit jako být nejlepší a tak jako, no, je to. Je to jako u lidí, no, jako i ty charaktery těch koní jsou různý a někdy je to trošku na škodu, někdy je to zase trošku výhoda a musí se to prostě sladit, no. To 4 spřeží je prostě obrovská kupa práce a starostí dát to dohromady.
2: Zlatá podkova programem kombinuje sedlové a kočárové disciplíny. Uvnitř nich zároveň vyžaduje univerzální výkon od koní i od lidí, přitakává organizátor Jiří Klubal.
3: Vlastně jde skutečně o tu všestrannost. Ty koně musí být připraveni na všechny zkoušky, které v rámci těch soutěží je čekají.
2: A kočár teď i s hyperaktivním Kelvinem zatím vyjíždí na trasu maratonu. Nového mistra opratí na Zlaté podkově korunují po závěrečné nedělní disciplíně. Z Humpolce Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Léto v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 6:46, to je aktuální čas, vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte, kam potřebujete. Teď už ale pojďme zjistit, jak to dneska vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: A s podrobnostmi je tu meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám dobré nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Na obloze je jasno, oblačnost se žádná nevyskytuje, alespoň nad Vysočinou ne. Teploty jsou docela nízko, mezi 10 až 6 stupni Celsia, ty šestky hlavně v údolních polohách, naopak na kopcích tepleji, tam přece jenom alespoň malilinko pofukuje a to stačí k tomu, aby ta teplota tak neklesala. No a vítr tedy fouká jenom slabý, směry má zhruba západní, ale v těch vyšších polohách na Vysočině sem tam někde může pofukovat skoro až mírný.
0: Jaké to, nebo jaký to bude mít vývoj během dne?
2: Postupně bude trošku oblačnosti přibývat, teď ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, takže jenom nějaká malá oblačnost přes den, respektive dopoledne se bude postupně tvořit nějaká oblačnost kupovitá, takže může být až polojasno a odpoledne potom přechodně až oblačno, takže sem tam někde v těch odpoledních hodinách na některých místech trošku více oblačnosti, ale srážky by z ní žádné padat neměly, no a k večeru bude část oblačnosti ubývat. Teploty nejvyšší dnes 20 až 23 stupňů, vítr slabý západních směrů, odpoledne se bude měnit na severní směry a přechodně může foukat i mírný.
0: A jaká je předpověď na dnešek?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Aha. A pojďme se ještě podívat také na příští týden. Tam to vypadá, že opět ty teploty budou příjemné a bez deště.
2: Je to tak, možná úterek, středa je nějaká malilinkatá pravděpodobnost na srážky, ale ty by měly být zanedbatelné, pokud se vůbec objeví, a také bude trošku více oblačnosti už během úterka přibývat, ve středu také nějaké převažující oblačnost, zítra ještě polojasno, skoro jasno, no a teploty půjdou také pomalu nahoru, zítra 21 až 24 stupňů, v těch dalších dnech potom budou stoupat, asi nejvyšší mohou být v pátek, tam teoreticky ke 30 stupňům.
0: Takže léto pokračuje a já děkuji za informace. Hovořila Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle polonahá sestra na chirurgickém oddělení přiběhne za lékařem a křičí: pane doktore, já vám něco říkám. Toho pacienta na dvojce budu ošetřovat jedině tehdy, až mu dáte do sádry i tu druhou ruku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Sucho může způsobit častější rojení kůrovce. Po zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Bude převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Hezké nedělní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Želetovou a pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
5: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy museli vytěžit 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují také mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
6: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
3: Japonský ostrov Honshu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo také Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
7: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honshu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Slávisté v pátém kole první fotbalové ligy remizovali s Bohemians 2-2. V tabulce jsou první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů stejně jako Slávia. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec vyhrál ve Zlíně 1-0. České volejbalistky zůstávají na domácím mistrovství Evropy 100%. Ve druhém duelu základní skupiny si v Brně poradili 3-0 na sety s Rakušankami. Dnes od 19 hodin se utkají s favorizovanými Srbkami. A tenistka Sara Bejlek se nedostala do finále turnaje v Cincinnati. Domácí Američance Goffové podlehla v semifinále 4-6 i 1-6. I tak je to pro Bejlek na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší umístění v kariéře.
4: Počasí.
3: V Jihlavě je právě 7 stupňů, v Přivislavi 9, Náměšť nad Oslavou hlásí 11. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Večer začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Vážná nehoda motorky se stala na Jihlavsku na silnici číslo 112 mezi Novou Říší a obcí Zdeňkov. Motorka skončila mimo vozovku. Na místě jsou policisté, záchranka i hasiči. Projíždějte velice opatrně. Šťastně dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A v dobrém ránu otevřeme už za pár chvil také kalendárium. Mimo jiné v něm připomeneme i konec prusko-rakouské války. Jak dlouho trvala, jak skončila, uslyšíte za pár chvil.
4: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Probouzíte se do nedělního rána s datem 23. srpna. Přejeme vám hezké vstávání a dobrý poslech s naším vysíláním. Je 7 hodin 12 minut právě teď a na řadě je kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
1: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Přejeme vám dobré nedělní ráno. Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. V Havlíčkově Brodě skončil další ročník tradiční letní žurnalistické školy. Asi 50 studentů se celý týden snažilo nahlédnout do zákulisí novinářské práce a také vyrobit vlastní reportáž. Ty nejlepší rozhlasové vám dnes nabízíme v našem vysílání a už za chvíli se vydáme na samotnou školu za jejími studenty. Tak zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A ještě v rychlosti pojďme zkouknout teploty na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 7 a 12 stupně nejčastěji. Jihlava, Hruškovy dvory 7 stupňů, stejně také v Bystřici nad Pernštejnem a v Havlíčkově Brodě je 8. Dnes ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Večer ale té oblačnosti zase ubyde. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a foukat bude slabý vítr západních směrů, který se bude odpoledne měnit na severní směry a přechodně bude i mírný.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Krátce před půl osmou dospíval na Českém rozhlasu Vysočina Pavel Vítek. Přejeme vám dobré nedělní ráno. Mikrofony, kamery a také desítky studentů, kteří chtějí být při tom, když vzniká skutečná žurnalistika. Havlíčkův Brod na týden ovládla letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského. Každoročně tam míří studenti z celého Česka a dokonce i zahraničí. A právě reportáž jedné ze slovenských účastnic si teď můžete poslechnout přímo v našem vysílání.
1: Ten nápad vznikl někdy mezi rokem 2000 a 2004, kdy jsem přemýšlel o tom, jak pomoci studentům, kteří se na mě obraceli při přípravě na žurnalistickou vysokou školu.
2: Hovorí spoluzakladatel letnej žurnalistickej školy Milan Pilaš. S kolegom Milanom Kopeckým v roku 2004 začali pripravovať prvý ročník. Začínalo sa so štyrmi skupinami televízia, rozhlas, web a tlač. Neskôr sa pripojila skupina PR, marketing a fotografia. Témy jednotlivých skupin organizátori priebežne prispôsobujú aktuálnym trendom v médiách.
1: Dneska skupinu web nenajdeme, jmenuje se Digitální média, předtím se jmenovala Nová média. Tady už je vidět to, že se přizpůsobujeme vlastně tomu, jak se za poslední dvě desetiletí proměnila technologie v oblasti médií a velmi předpokládám, že k tomu bude docházet i do budoucna.
3: A to je docela dobré, prostě já bych tam dala něco takového.
2: Studenti si pochvalují, že si na letní škole můžou rozšířit znalosti a získat praktické zkušenosti.
4: Tak já jsem studentem žurnalistiky a politologie. A jelikož to je tedy jako obor, který studuji, tak jsem k tomu přišel skrze spolužačku, která tu dříve byla. A tak jsem se o tom dozvěděl, zjistil jsem si o tom něco víc a nakonec jsem tady.
5: Tak já žurnalistiku studuju na vysoké škole a myslím si, že tohle je příležitost pro mě, jak si rozšířit obzory, jak se něčemu novému přiučit a myslím si, že mi to právě i do té mé budoucí profese může něco dát a také samozřejmě se tu budují kontakty.
2: Do letnej školy se hlásí aj studenti zo zahraničia, prevažne z partnerských regionů kraju Vysočina, hovorí riaditeľka projektu Monika Brotánková.
6: Mají i určitou finanční podporu, hlavně se dozvídají ty informace, takže většinou jde o slovenské studenty z Nitranského a Trnavského kraje a pak studentky nebo studenty z Užhorodské, případně Lvovské univerzity, protože kraj Vysočina má také partnerskou zakarpatskou oblast Ukrajiny.
2: Tento rok do Havlíčkovho Brodu zavítalo přibližně 50 studentů z letné žurnalistické školy Martina Lelovská.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Smoky na Českém rozhlasu Vysočina v dobrém ránu, které přináší také aktuální zprávy právě teď s Karlem Pěškou.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Silničáři právě testují most Šmejkalka na dálnici D1 ve středních Čechách. Úsek mezi Mirošovicemi a Choce Rady na 24. kilometru ve směru od Prahy je uzavřený v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do 8. hodiny raní. V Jihlavě budou obyvatelé místních částí svážet do volebních místností dva speciální autobusy. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Magistrát už zveřejnil jízdní řád volebních linek. Policisté vypátrali pohřešovaného 30-letého muže z Brna. Informují o tom na síti X s tím, že muž je v pořádku. Najít se jim ho podařilo před 7 hodinou večer ve spolupráci s brněnskými strážníky. Poděkovali také lidem za poznatky, které jim volali na linku 158. V Kazachstánu začínají parlamentní volby. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Obyvatelé budou volit jeho 145 členů prostřednictvím stranických kandidátek. Odborníci se podle stanice Deutsche Welle shodují, že žádné jiné uskupení než strana Adilet prezidenta Kasima Žomarta Tukájeva nemá šanci na vítězství. Kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska Formule 1 ovládl úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Spolu s ním vyrazí do dnešního hlavního závodu z první řady George Russell z Mercedesu. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli odstartuje ze třetí pozice. Závod začne v 15 hodin. Ve Velkém Meziříčí je právě 7 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Svratouchu 10, Humpolec hlásí 12. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Večer začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Stále opatrní buďte na Jihlavsku na silnici číslo 112 mezi Novou Říší a Zdeníkovem. Probíhá tam odklízení a vyšetřování havárie motorky, která skončila mimo silnici. A nehodu teď hlásí také D1, stala se na 127,5 kilometru ve směru na Prahu. Tam se střetlo nákladní auto s osobním, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za chvíli v dobrém ránu otevřeme také region rekordů a kuriozit, ve kterém bude řeč o muži, který si nechává říkat zatloukač. Ne, že by něco popíral, spíš bouchá do tvrdých věcí. Zůstaňte s námi.

0: 7 hodin 40 minut, to je aktuální čas a vy posloucháte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Bouchá do tvrdých věcí a jde mu to skvěle, až má rekord.
1: Region rekordů a kuriozit. Posouvání cihly zatížené extrémní hmotností údery holou rukou. Jan Okrucký z Prahy si nechává říkat zatloukač. Jeho ruka je stvrdlá, podobně jako když má tvrdě pracující člověk mozoly. Je to od jeho každodenního mlácení do tvrdých ploch, železa, cihel, stěn. To je pro něj permanentně probíhající trénink. V Pelřimo

Britské muzeum rekordů se před pár týdny zatloukač zapsal do České knihy rekordů v disciplíně zatloukání cihly, při níž si rekordman na cihlu položenou na plocho na dřevěný špalek navršil betonovou kostku vážící 20 kg a 12 betonových zahradních obrubníků po 11 kg, tedy celkovou zátěž 152 kg, přičemž cihla o 5 cm přesahovala okraj špalku. Poté se mu podařilo přesně mířenými rychlými údery malíkovou hranou pravé ruky během 14 sekund cihlu a s ní i celý sloupec zátěže posunout o požadovaných 5 cm. Při úderech předloktím dokázal za stejných podmínek posunout o těch 5 cm zátěž 119 kg a to v čase 2 sekundy a 1 setina. A zátěž 86 kg posunul o stejnou vzdálenost dokonce při úderech malíkovou stranou pravé ruky, v níž ovšem držel syrové slepičí vejce, které se během pokusu, světe div se, nerozbilo. I vybutenej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Je 7 hodin, 45 minut, čas neskutečně letí. Pojďme se podívat, jak to také vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina vám přinášíme aktuální informace z nebe. Takže jak to vypadá v tuto chvíli? 7 až 12 stupňů máme aktuálně ve Žďáře nad Sázavou 10, v Třebíči 11 a v Pelhřimově 10 stupňů. Co se týče tedy oblohy, dnes ráno očekáváme spíše jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer ale té oblačnosti opět ubyde, co se týče teplot, tak ty nám vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a foukat k tomu bude slabý vítr západních směrů, který se bude odpoledne měnit na severní a přechodně bude i mírný.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z Moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes se dětí zeptáme, jak se ubránit klíšťatům.
1: K čemu jsou dobrá klíšťata?
2: K ničemu, protože oni se zahrabou. A pak to je třeba těžký to klíše vytáhnout, protože ono se tam drží.
3: Když nám leze někam, takže nám někam udělá třeba pupínek a nás to může škrabat nebo bolet.
4: Chviličku je dobrý, ale pak je špatný, protože nám vyčistí třeba odpad z kůže, co tam máme, a pak se do té kůže zaleze a pak nám to tam škodí.
1: Jak škodí?
4: On má v takových těch, jak chňap, kusadla, tam má takový bodliny a on nám to může dát třeba do žíl.
5: Nám i vezme i nikdy trošku krve.
1: Co dělat, aby se nám klíště nezakouslo do kůže?
3: Nastříkat se sprejem proti klíšťatům.
5: Nebo si koupit obojek proti klíšťatům.
1: Jak ho správně vyndat, aby nám neuškodilo?
5: Namažeš to třeba olejem a ono takhle ti pomalu se vyndá.
4: Vezmeš pinzetu a pak to klíště pomalu vytáhneš.
3: Já jsem si jednou sama tahovala klíště, protože já jsem měla takovou pinzetu na klíšťata.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nejlepší koňské jezdce na humpoleském závodišti korunují zlatou podkovou. Při pádu letadla letícího z Česka zahynuli v Chorvatsku dva Němci. Fotbalisté Slávie remizovali s Bohemians a v čele tabulky už jsou jen o skóre. Bude převážně slunečno s teplotami do 23 stupňů. Hezké nedělní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Posledním dnem dnes pokračuje zlatá podkova v Humpolci. Třídenní klání sedlových jezdců a vozatajů na spřeženích ukončí od 11 hodin na tamním závodišti parkour a překážková jízda. Předtím si návštěvníci budou moci koně prohlédnout při průvodu městem, přibližuje organizátor Jiří Klubal.
4: Zhruba v 10 hodin právě přicházejí na náměstí koně a kočáry, kteří se účastní těchto závodů a předvedou se právě divákům i na tom náměstí. V podstatě je to taková velká pozvánka právě na to vyvrcholení, na ten odpolední program, který proběhne na našem závodišti.
2: Při pádu malého letadla letícího z Česka zemřeli v Chorvatsku dva Němci, uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím sdělilo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatských policistů šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne, od té doby po něm kriminalisté pátrali. Nehoda se stala 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam letadlo směřovalo. Těla našli v troskách stroje v horách Národního parku Paklenica. Kanada se chystá tvrdě reagovat na nová americká cla. Bílý dům zavádí vůči Kanadě 50% clo. Jednání o dohodě, která měla situaci zvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
5: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun, a týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Pražská Slavia v první fotbalové lize po druhé za sebou remizovala. Z Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V čele tabulky je Slavia jenom o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má také 11 bodů. V dalších zápasech pátého kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně zdolali Rakousko hladce 3-0 na sety a zvítězili po druhé v základní skupině. Třetí zápas ve třech dnech český národní tým odehraje dnes večer proti jedničkám evropského žebříčku Srbsku. Počasí. Ve Velkém Meziříčí je právě 7 stupňů, v Moravských Budějovicích anebo Svratouchu 10, Humpolec hlásí 12. Dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Večer začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Jihlavsku musela být silnice číslo 112 mezi obcemi Zdeňkov a Nová Říše v tuto chvíli uzavřená. Brzy ráno tam havarovala motorka, skončila mimo vozovku. Je to vážná nehoda, probíhá vyšetřování a také záchranné a vyprošťovací práce. Připravte se na komplikace. A na D1 je nehoda na 127,5 kilometru ve směru na Prahu. Nákladní auto se tam střetlo s osobní, neprůjezdný je pravý pruh, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Každý má jinou představu o skvělé dovolené. Tu, o které bude dnešní rozhlasový sloupek, v katalogu nenajdete. Tak poslouchejte už za chvíli, možná se vám bude také zamlouvat.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Je právě 8 hodin 11 minut k tomu a vyladíte Český rozhlas Vysočina. Když se spojí dohromady čerstvý vzduch a vstřícní lidé, tak je člověku dobře na světě. Vyprávět teď o tom bude Petr Hladík.
2: Rozhlasový sloupek.
3: Říkají vám něco výrazy cancák, mantl, zvadlo, camrátko nebo potlach? Pokud ano, tak už jste se někdy připletli mezi trampy. Já osobně patřím ke generaci, která zažila dobu, kdy se v pátek odpoledne hemžila nádraží podivně oblečenými lidmi. Tehdy se vojenským maskáčům, čeriflím a zeleným kabátům neříkalo outdoorové oblečení, ale svým způsobem tomu odpovídalo. Nezbytnou součástí pak byl klobouk, batoh zvaný usárna a kytara. První trampové se u nás objevily po konci první světové války a údajně se jednalo o skupinu takzvaných odpadlíků od skautského hnutí. Tito lidé sice také vyznávali úctu jeden ke druhému a lásku k přírodě, ale toužili po větší svobodě, nesvázané pravidly ani organizační strukturou. Možná se tak trošku inspirovali kovboji z divokého západu, kteří se jen tak bezcílně toulali krajinou. Brzy si začali zakládat osady, zejména kolem řek. Vltavě říkali Velká řeka a Sázava pro ně zase byla řekou zlatou. A právě na Sázavě jsme nedávno se synem zažili, že trampové, i když možná pro někoho vypadají zvláštně, dokážou mezi sebe přijmout i naprosté zelenáče. Šli jsme kolem Sázavy na výlet a tak se nám u řeky líbilo, že jsme si řekli, že bychom mohli zkusit někde přenocovat. Potíž byla v tom, že jsme kromě oblečení měli pouze batoh s pláštěnkou, pitím a svačinou. I tak jsme troufale zamířili do jedné trampské osady. U chatky na terase seděly tři dámy a jeden muž oblečení do maskáčů. Pokuřovali, popíjeli kávu a víno a přebírali rybíz. Na dotaz, zda bychom zde mohli složit hlavu, ale že sebou nemáme vůbec nic, reagovali přátelsky. Za malou chvíli jsme dostali klíčky od malé chatičky akorát pro dva lidi. Tu noc jsme usínali v klidu. V dáli šuměla zlatá řeka a v údolí se mísily zvuky trampských písní s vůní táboráku. Kdo to jednou zkusí, zjistí, že je to výběrová dovolená, nad kterou není.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak to byli Erasure na Českém rozhlasu Vysočina a přejeme vám dobrou chuť k vaší snídani či raní kávě. Máme 8 hodin 17 minut a už za chvíli vás vezmeme do Zlatých hor v Jeseníkách, kde o tomto víkendu pořádají soutěž v rýžování zlata. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Já už se tady také po očku dívám, jak jsou na tom v tuto chvíli teploty. Ty se pohybují teď mezi 10 a 14 stupně nejčastěji. V Humpolci je právě 12 stupňů, stejně tak v Novém Městě na Moravě a ještě ledeč nad Sázavou koukám 13 stupňů. Dnes ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno a odpoledne může být i oblačno přechodně. Večer pak bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 20 až 23 stupňů a foukat má slabý vítr západních směrů, který se bude odpoledne měnit na severní a přechodně bude i mírný.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 8 hodin 22 minut a teď si představte, že stojíte po kolena v ledové řece, záda křupou, v ruce držíte pánev a po celodenním machrování s vodou vnímáte přesně 2 zrnka písku. Nic moc, že pokud člověk dostává ještě v práci málo zaplaceno, ale s trochou nadsázky se dá říct také, že v Jesedíkách o tomto víkendu znovu vypukla zlatá horečka a tam se možná dá něco vydolovat. Do skanzenu ve Zlatých horách dorazilo přes 150 závodníků, kteří tam soutěží právě v rýžování zlata. Absolutní vítěz všech kategorií si navíc odveze po dnešním finále putovní zlatou pánev. A my jsme byli u toho a natočili jsme pro vás pěknou reportáž.
1: Josef Jojo Režný, Matuš Kohut Kolár.
2: Zlatokopové už stojí na svých místech na závodišti ve skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku.
1: Opláchněte si, pánve. Rozočí OK, competitors OK. Take your place. Get ready, go!
2: Je odstartováno a za pár minut už první soutěžící ponesou své vyřížované kousky zlata rozhodčím, popisuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: On neví, kolik vlastně kousků zlata v tom kyblíku má, takže potom, až do soutěží, se to všechno dává do počítače. Vlastně za každou nenalezenou zlatinku nabíhá trestný čas. Takže je potřeba rýžovat rychle, ale zároveň i pečlivě.
2: Mezi soutěžícími je i mistr světa v kategorii veteránů Ferry Kiefer.
4: Já to robím 13 rokov. Vyštudoval som geológiu, takže my v škole sme to mali povinné a o tom som sa k tomu vrátil.
2: Zlatokopem sa podľa nej môže stáť každý.
4: Treba si to vyskúšať, je to celkom dobrá aj zábava, aj stretnutie s kamarátmi, poznáme sa skoro všetci, ktorí takto chodíme. A je to zaujímavý šport, stojí to za to.
2: Pro budoucí mistry sveta je kousek za závodištěm otevřená škola rýžování. Zkušení zlatokopové návštěvníkům ukazují, jak na to.
5: Musíme to setřepat a namočit hlavně, takže dolů, třepat, můžu?
6: No.
5: Pojďte, držte si to.
6: No.
5: Tak a hodně třepeme. Super. A teď budeme točit.
6: Kdybych to trénoval víc, tak by mi to asi těžky nepřišlo.
2: Budoucím zlatokopům pomáhá paní Radka.
7: Je potřeba pánev na rýžování, dostanou tam písek, v písku je nasypano opravdové zlato, protože jinak by to nefungovalo a krouživými pohyby se ten písek odmývá, až zůstane jenom ve špičce troška písku s tím zlatem. A...
8: Jak je to zlato velké?
7: Milimetr.
8: Takže člověk musí mít i dobré oči.
7: Ano, kdyby svítilo sluníčko, jak se to zlato krásně leskne, teď je to horší.
2: Jan, Dominika a Blanka si odnáší zlato ve skumavce s vodou.
9: Našli jsme 3, no.
10: 3 kousky, které jsme dostali a jsme tady letos poprvé a mě tohle téma zajímá už jak i roky.
2: Shodují se, že rýžování zlata chtějí v budoucnu ještě zkusit. Ze Zlatých hor Barbora Taševská, Český rozhlas.

0: Mauli, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou tu aktuální zprávy a ve studiu s nimi Karel Pěška.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kraj Vysočina chce ještě letos opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světle. Zároveň dokončí opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Želetavou a pracovat se bude také u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošek. Letošní rozsah škod způsobených kůrovcem bude podobný jako loni, odhaduje to státní podnik Lesy České republiky. V minulém roce musel kvůli kůrovci vytěžit 273 tisíc kubíků dřeva. Škůdcům vyhovuje současné sucho a teplo, které stromy oslabuje. Kvůli dehydrataci lesa navíc nevyroste tolik stromů jako v minulých letech. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Ministerstvo obrany teď podle jeho šéfa Jaromíra Zuny za SPD čeká, až vláda schválí státní rozpočet na příští rok. Česko by v něm mělo dosáhnout aliančního závazku vydávat nejméně 2% HDP na obranu. Ministr Zuna návrh koncepce v květnu představil premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který měl několik připomínek. Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ dívky Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo utéct od únosce Wolfganga Priklopila. Ten ji držel ve speciálně upraveném sklepení svého domu nedaleko Vídně. V den, kdy 18-letá dívka uprchla, spáchal její únosce sebevraždu. Slovinský favorit Tadej Pogačar zahájil cestu za premiérovým triumfem na cyklistické Vuelte. Těsně zvítězil v úvodní časovce v Monaku, kde také žije. Jediný český jezdec v pelotonu, třebíčský rodák Jan Hirt, svou sedmou účast na Vueltě započal 150. místem. V Havlíčkově Brodě je teď 11 stupňů, v Telči nebo Dukovanech 13. Dnešek bude nejdříve jasný až polojasný, odpoledne přechodně oblačný. K večeru začne mraků ubývat. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Jihlavsku je teď uzavřená silnice číslo 112 mezi Novou Říší a obcí Zdeňkov. Brzy ráno tam havarovala motorka, skončila mimo vozovku. Probíhá vyšetřování, záchranné a vyprošťovací práce. Na dálnici D1 přetrvává problém na 127,5 kilometru ve směru na Prahu. Tam se nákladní auto střetlo s osobním, pravý pruh je neprůjezdný, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hyperaktivní kůň se nehodí do drezury, na maraton s kočárem je ale skvělý, do osvědčeného čtyřspřeží se nebojí sáhnout ani vozataj, který na zlatou podkovu v Humpolci vyrazil už minimálně 20krát a za chvíli se tam vydáme v reportáži.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno. Máme 8 hodin 40 minut. Sestavit dobré čtyřspřeží, to je alchymie. Ukazují to závodníci na víkendovém finále Zlaté podkovy v Humpolci. Ve třech dnech prověří univerzální schopnosti vozataje i jeho koní. A protože každý závodní den je jiný, zkušený Jaroslav Jandl občas sáhne do sestavy a vyřadí jednoho ze svých lipicánů.
1: On je prostě takový areáde, jako prostě takový strašný bojovník, jako on do všeho chrnul hned hrc. A v té drezuře, tam je to o tom klidu, tam je to o tom, aby ty koně předvedly ty chody, aby se prostě nesly.
2: Proto se lipicán jménem Calvin Klein nehodil na drezuru, ale o to cennější pro Jaroslava Jandla půjde pro maraton.
1: Ideální by bylo, kdyby byly 4 bílý koně, byly úplně stejný.

0: Měli stejný charaktery a vyhovovali se, ale...
1: To ani jako, u lidí nevyladíte v týmu. No. Nahrazoval ho barevně odlišný hnědák.
0: Je to vlastně zapůjčený kůň od kolegy, kamaráda. Ale dneska to bude super, protože on je bude motivovat i ostatní a on tam prostě půjde do toho dopředu a bude se snažit jako být nejlepší a tak jako, no, je to jako u lidí, no, jako i ty charaktery těch koní jsou různý a někdy je to trošku na škodu, někdy je to zase trošku výhoda a musí se to prostě sladit, no. To 4 spřeží je prostě obrovská kupa práce a starostí dát to dohromady.
1: Zlatá podkova programem kombinuje sedlové a kočárové disciplíny. Uvnitř nich zároveň vyžaduje univerzální výkon od koní i od lidí, přitakává organizátor Jiří Klubal.
2: Vlastně jde skutečně o tu všestrannost. Ty koně musí být připraveni na všechny zkoušky, které v rámci těch soutěží je čekají.
1: A kočár teď i s hyperaktivním Kelvinem zatím vyjíždí na trasu maratonu. Nového mistra opratí na Zlaté podkově korunují po závěrečné nedělní disciplíně. Zumpolce Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Léto v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin 46 minut, dobré ráno pomalu končí, ale my něm ještě přidáváme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti na Českém rozhlasu Vysočina má teď meteoroložka Bára Kučerová. Přeji dobré nedělní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá nad Vysočinou s teplotami a oblohou.
2: A tak budíme se do rána často jasného, pokud to nebylo úplně jasné ráno, tak někde byly trošku mlhy. Každopádně ty ranní teploty byly mezi 10 a 6 stupni Celsia, teď už se zvedly většinou mezi 15 a 12 stupňů Celsia.
0: Jak to bude vypadat v průběhu dne?
2: Postupně očekáváme polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a k večeru zase bude část oblačnosti ubývat. Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia a bude vát slabý vítr západních směrů. Odpoledne se pak bude měnit na vítr směrů severních a přechodně bude i mírný s rychlostmi kolem zhruba 15 km v hodině, takže by mělo foukat výrazně méně než včera.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A pojďme se podívat ještě na pondělí, jak to bude vypadat. Bude bez deště?
2: A mělo by být bez deště a noc na zítřek bude polojasná až skoro jasná. Výjimečně se může oblačnost zvětšit a zítřejší ranní teploty mezi 11 a 8 stupni Celsia. V údolích místy kolem 6 a zítřek pak bude polojasný až skoro jasný. Později večer a v noci může od jihu částečně přibývat další oblačnost, zítřejší maximální teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia a i zítra bude vát slabý vítr stále severních směrů. Večer se pak bude měnit na východní a bude místy zesilovat.
0: Říká tedy Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
0: Tak a vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Za chvíli otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Láďo, řekni fór.
1: To takhle volá Scott na erotickou linku. Slečna mu šeptá, zlato, udělám pro tebe cokoliv. Jen si řekni, nestyď se. No dobrá, tak mi zavolej zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lesníci letos odhadují podobné kůrovcové škody jako loni. Kraj Vysočina podruhé vyhlašuje soutěž pro inovativní podnikatele. Třebíčtí baseballisté v nadstavbě o extraligu podlehli Hluboké. Dnes se s ní utkají znovu. Neděle bude převážně slunečná, teploty nejvýš 23 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Sucho a teplo způsobují škody lesníkům, předčasně odpadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Navíc hrozí větší zasažení kůrovcem, protože stromy jsou oslabené. Lesy České republiky počítají s tím, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, uvádí za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíce teď hrozí na jižní Moravě. Vysočina opět ocení inovativní a kreativní podnikatele. Na začátku kariéry má s rozvíjením jejich nápadů pomoci soutěž. Poprvé ji kraj vyhlásil loni, teď ji znovu opakuje. Ocení tři nejúspěšnější.
4: Přihlásit se do 23. září můžou lidé ještě bez podnikatelského oprávnění, ale i už fungující subjekty, které chtějí uvést na trh nový výrobní produkt a nebo službu. Nejúspěšnější nápad kraj ocení od odměnou 100 000 korun. Druhé místo je ohodnocené 75 000 a třetí 50 000 korun. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Dálnice D1 před Prahou je opět průjezdná bez omezení. Přes noc byla zavřená kvůli zátěžovým testům na mostě Šmejkalka. Auta musela jezdit po objízdných trasách. Teď už na Šmejkalce žádné dopravní komplikace nejsou. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle téměř 6 stupňů a zraněné jsou desítky lidí. Meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení častá. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny ve 400 domácností. Záběry televize NHK ukázaly, že na východě Tokia prasklo potrubí a na silnici se lila voda.
1: Sport.
2: Pro hru 9:21 si odnesli třebíčtí baseballisté ze včerejšího domácího zápasu se Sokolem Hluboká. V nadstavbě o extraligu se s Hlubokou znovu utkají, ještě dnes, tentokrát na hřišti soupeře od 13 hodin. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Domácí Američance Goffové v semifinále podlehla 4-6, 1-6. Bejlek tak nenavázala na předchozích 5 výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Kýsovou nebo světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě je teď 11 stupňů, v Telči nebo Dukovanech 13. Dnešek bude nejdříve jasný až polojasný, odpoledne přechodně oblačný. K večeru začne mraků ubývat. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči na Jihlavsku musí počítat s uzavřenou silnici číslo 112 mezi Novou Říší a obcí Zdeňkov. Brzy ráno se tam vybourala motorka a skončila mimo vozovku. Probíhá vyšetřování a také záchranné a vyprošťovací práce. A pozor také, v Havlíčkově Brodě, v centru města na Havlíčkově náměstí je částečná uzavírka. Důvodem je odvoz stanů a pódia. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Žebřík se proměnil v obchůdek s domácí zeleninou, ovocem i dobrotami z masa a mléka. Kde jej najdete? to vám řekneme už za chvíli v dnešním prvním příběhu z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Čerstvé ovoce, zelenina, ekologicky pěstované i vyráběné dobroty do kuchyně, vratné skleněné obaly a důvěra v zákazníky, že poctivě nakoupí i bez obsluhy. Z nominace v anketě Kraje Vysočina skutek roku se pro krámek v Hybrálci stalo vítězství. Samoobslužný krámek Vavřínová zahrada najdete hned vedle přírodní zahrady Laurus a poznáte ji podle barevných květináčů i vavřínu před vchodem.
2: To vzniklo tak, že vlastně jsme měli přebytky ze zahrady tady, co máme u baráku. Dali jsme tady k cestě žebřík se stojanem. Ten je tady už vevnitř teďka v boudičce. Už to zkusíme prodat kolem jdoucím turistům, co sem chodí nebo jezdí na kole. Stalo se to, že se to jako rozkřiklo, že žebříček už nestačil, pak že jo, na podzim zašlo víc pršet, v zimě sníh, takže jsme byli nuceni udělat stavbu na to, aby jsme to měli krytý.
3: V malém krámku bez obsluhy, který se jmenuje Vavřínová zahrada, si povídám s Anetou Sobotkovou. No a co tady všechno máte?
2: V našem samoobslužném krámku pořídíte zeleninu a ovoce, výrobky z nich, máme tady také mléčné produkty a masné produkty.
3: Takže nakoupit se dá venku, tady vidím bylinky, rajčata, sazeničky a vevnitř, tady jsou dokonce už i letošní rajčátka, kedlubny, okurky.
2: Z naší zahrady jsou tady hlavně teda zavařeniny, to máme hlavně přes zimu, marmelády, výrobky z cukety, zelený salát a kvašená zelenina, kysaný zelí, to je nakvašený z podzima. Zeleninu jako takovou čerstvou tady ještě nemáme naší tady, ale jako bude. Bude určitě, je zatím zasazená je na poli, roste, akorát tady na Vysočině to všechno trvá trošku díl než u našich přátel na Moravě, takže rajčátka jsou od Brna dovezený. Jsou ekologicky pěstovaný bez chemie.
3: No a zákazník přijde, nikde žádná prodavačka, žádný prodavač, co udělá?
2: Vybere si, co se mu bude líbit, na co má chuť, spočítá si sám cenu, máme tady když tak i k dispozici kalkulačku, když je toho víc, aby měli jistotu a zaplatí do kasičky hotově, anebo můžou platit přes QR kód. Na účet.
3: To je poštovní schránka.
2: Poštovní
3: vlastně,
2: schránka.
3: Předělaná na kasičku.
2: Zároveň tady máme vlastně systém zálohovaných sklenic. Samoobslužných krámků je už po republice víc, ale my se snažíme tu ekologii nějakým způsobem furt držet. Takže naše produkty, co máme, tak jsou ve skleněných lahvích a ty jsou vratné. Takže si zároveň při tom nákupu odečtete cenu té sklenice produktu, který jste si koupila v předešlém nákupu.
3: Hodně lidí se ptá, jestli jsou všichni poctiví.
2: Já musím říct, že teda jako jo, že se nám nestává, že by někdo něco odnesl. To pak člověk nedělá nic jiného, nemyslí na nic jiného, jestli se ho někdo okrádá nebo neokrádá, to není pro psychiku vůbec dobrý. Takže si myslím, že je lepší věřit, že jsou prostě všichni poctiví a že to zaplatí. A já mám přístup takový, že jako věřím v dobro prostě.
3: Stává se někdy, že tady někdo nakupuje a pak si řekne, a co je tady vlastně nahoře? A najednou se vám ocitne na zahradě.
2: Jo, občas se to stane. My teda zahradu máme jako přístupnou, takže můžou se jít klidně podívat, když je to zajímá. Máme certifikovanou přírodní zahradu, máme tam koupací biotop. Letos jsme postavili na jaře apidomek, to je spaní nad včelami, léčivé pobyty nad včelami, takže lidi se klidně můžou jít podívat, pokud je to zajímá.
3: Z Hybrálce Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A pojďme dál. Jen 18-letý nadšený badatel odkrývá tragické události konce války v Leskovicích. Poslouchejte druhý dnešní příběh z Vysočiny a dozvíte se víc.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vysočiny.
1: Leskovice na Pelhřimovsku zažili jeden nebo jen dva dny před koncem druhé světové války obrovskou tragédii. Nacisté obec vypálili a kdo z jejich obyvatel včas neutekl do lesů, toho zavraždili. Události se dotkly i rodiny dnes 18-letého Zdeňka Dvořáka a on se rozhodl o nich zjistit co nejvíc.
2: Na zahradě pod pergolou v Kámeni sedím se Zdeňkem Dvořákem. Dáváte dohromady historii obce Leskovice. Proč zrovna Leskovice?
3: Moje rodina pochází z Leskovice, bo tam furt žije. Mě dějepis bavil už na základce.
2: Na stole před námi leží velká složka. Jak jste začal?
3: Po mých příbuzných, který to zažili, a chtěl jsem toho vědět víc a víc. Do Pelhřovského archivu jsem zašel.
2: Pojďme představit tu leskovickou historii na příběhu jedné rodiny.
3: Je to vlastně mojeho dědy sestřenice a je to její příběh, který prožívala jako 13-letá holka. A já jsem ji ještě zastihl roku 2023. Tehdy mi bylo asi 13 nebo 12 let a už jsem to sepsal.
2: Na co si konkrétně vzpomněla?
3: Vypráví, že byla klidná sobota toho 5.5. 45 a v ranních hodinách zazvonil nečekaný telefonát z Pacova. Byl pokyn, aby ty leskovičtí obyvatelé začali ozbrojovat ty ustrašený Němce, který utíkají na západ. Ty Němci byli ochotní vyměnit ty zbraně za jídlo.
2: Němci byli potom zavření v nějakém domě, odzbrojení. Co se dělo?
3: Potom někdo vykřikl, že Němci jdou. Přijali dvě nákladní auta a tady to potom paní Peňázová popisuje, že oni zůstali v baráku s maminkou společně. Vypráví, že se chtěli schovat do jejich stodoly, ale z druhé strany Němci dveře vyrazili, takže napadlo jít k sousedovi přes zeď. Potom šli do naší chalupy, kde byla její babička s dědou a babička s dědou se schovali do lesa s mojím pradědou a prababičkou.
2: To byla jediná možnost, protože Němci určitě šli chalupu od chalupy. Cílem bylo vypálit Leskovice, což se také stalo. První den nevypálili všechno, ale nevzdali to Němci.
3: Ano. Nastoupili to 6.5.
2: Vaši příbuzní stihli utéct do lesa.
3: Ano, ale my jsme měli to štěstí, že vyhořela jenom stodola a chlévy, ale náš barák nevyhořel.
2: Ten masakr květnový Leskovice nevratně změnil.
3: Jsou asi tři chalupy dochované.
2: Nevypalovali jen prázdné domy, Němci mstili se i na obyvatelích.
3: Když našli někoho v chalupě, tak ten dopad hodně tragicky. Zejména rodina Pavlů, dvě dcery byly údajně znásilněny, tatínek byl přibit na vrata a upálen.
2: Kolik lidí Němci zavraždili?
3: 25 lidí.
2: Jsou pohřbení přímo v Leskovicích?
3: Po té tragédii byli na hřbitově v Moravě a v Nový Cerekvi.
2: Teď už tam nejsou v těch hrobech.
3: Byly ostatky přesunuty do toho památníku, co je teďka v Leskovicích. U toho hrobu čekala jedna paní, který zemřel manžel. V ten den, co ho zavraždili, měl na sobě prsten. Ona tam čekala na to vytahování těch ostatků z těch rakví a ona ho tam našla, ten prsten. Takový zajímavý příběh.
2: Z Kámene Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A pojďme dál. Když pohyblivé loutky stínového divadla doslouží, mohou se z nich stát stínové obrazy. V dalším dnešním příběhu z Vysočiny vás tedy zavedeme za výtvarnicí, která takové obrazy vytvořila.
0: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na prázdninách v Telči vzniklo před mnoha lety originální stínové divadlo s loutkami, plátnem a světlem na starém prádelním koši. Loutky dělaly radost v příbězích beze slov pro malé i velké diváky, než je výtvarnice Vlasta Pechová přetvořila v obrazy. I když většinu roku pracuje v Praze, stále se vrací do malé osady Josefínská Huť na Pelhřimovsku, kde má její rodina kořeny a v létě tam může v klidném prostředí pracovat na dalších nápadech.
2: Sedíme v ateliéru, kde má paní Vlasta Pechová vystavenou svoji tvorbu Stínové divadlo.
3: Vlastínové divadlo.
2: Vlastínové divadlo.
3: Když jsem to stínové divadlo vytvořila, tak jsem zvažovala název a napsala jsem si Vlastino stínové divadlo. No to je hrozně dlouhý. Tak už tenkrát vzniklo Vlastínové divadlo. Od malinka ta jsem chtěla tvořit. Od 5 let jsem byla na základní umělecké škole, kam mě tedy vzali s předstihem. Maminka to domluvila, protože já jsem hrozně chtěla. No a pak vlastně i střední, i vysoká škola se týkaly umělecké činnosti.
2: Jak dlouho tvoříte Vlastínové divadlo?
3: Když jsem začala jezdit na prázdniny v Telči. S těmi lidmi, se kterými jsem se tam sešla, to mi bylo nějakých, já nevím, 17-18 let. My jsme zpívali a prostě jsme si ten čas tak užívali, že jsme to začali kreslit. Nakreslili jsme kramářské písně, vlastně to byly písničky folkové. No a já, když jsem se pak vrátila z Telče, tak to ve mně zůstalo, ten pocit. A tak jsem začala vyrábět loutky. Tak jsem si tady našla takovej veliký prádelní koš, starý kočárek. Vzala jsem z ní ty kolečka, na to jsem dala ten koš. Tomu jsem přidělala madlo, dala jsem tam název Vlastínové divadlo. A všechno to šlo na tom divadle rozložit. A uvnitř jsem měla i spacák a všechno na přežití těch 14 dnů v té Telči. Ty loutky po Telči ještě jako divadlo fungovaly v Praze a postupem času se ubytovaly v kufru tady na půdě nad námi. A mě těch loutek tam bylo líto. Tak jsem se rozhodla, že to našiju, že udělám takový obrazy, ale ty obrazy jdou stále prosvěcovat.
2: Já jsem si představovala, že ta loutka je jenom jako obrys na nějaké špejly. A teď koukám, jak je to propracované, jak to má klouby opravdu pohyblivé, jak s tím můžete hrát. Ten příběh byl vždycky zpívaný, nebo to šlo i třeba vyprávět, nebo beze slov?
3: Beze slov. Když jsem hrála pro děti, tam byl příběh, tak jsem to zahrála na flétnu. A byla to písnička Krásná růže v sadu kvetla. Těm dětem byly tak 3 roky. A bylo úžasný, jak se sklidnili. Já jsem to nečekala. Přestože tam nebyly slova, tak ona, ta panenka, hýbá jenom teda jednou rukou, tam je ten minimalismus, ale pak se ta scéna mění. Jo, je tam růže, není tam růže, pak je tam panáček, pak ona spí, tak on vleze oknem, dá tam tu růži, pak růže zvadne, tak ona pláče. A ty děti byly úplně potichu a jenom sledovaly tu atmosféru.
2: Spoustu příběhů tady vidíme. Lodě, palmy, ryby, noční město a tady to bude asi ten příběh s tou růžičkou.
3: Je to
2: tak. Můžu se zeptat na ty mravence?
3: Mravenci v kredenci.
2: To prý nemá být.
3: To prý nemá být.
2: Tak to je na tu písničku.
3: To je na tu písničku.
2: S tím je spousta práce, tvoříte i něco jiného.
3: Já toho dělám hodně. Když mi bylo 16-17, tak jsem si ještě přibrala pohyb. Teď mám 2 činnosti. Jedna je, že učím tajči. Tajči učím v Praze, ale mám i pár žáků tady na Pelhřimovsku.
4: Z Josefínské Hutě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Buďte s námi i dál, víkendové příběhy z Vysočiny pokračují a my se také dozvíme za pár chvil, jak vypadá práce zvoníka v Panské Lhotě.
0: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Věznice bývaly v obcích velmi důležitým zařízením. Nejenže zvonění lidem na polích nahrazovalo hodiny a vyzývalo k modlitbě, ale oznamovalo také úmrtí nebo požáry. V Panské Lhotě na Jihlavsku také jedna zvonička stojí. A dokonce se stala kulturní památkou.
1: Hned u místního rybníka stojí krásná kaplička. V tom malinkém prostůrku na mě čeká paní Ludmila Pisková a také pán, který tady pořád ručně zvoní. Jmenuje se František Jurka.
2: Zvon byl odlit v roce 1846 a na základě toho se domníváme, že byla i ukončena stavba té kapličky.
1: To je pořád ten stejný zvon?
2: Ne, v době druhé světové války byl zrekvírovaný a občané Panské Lhoty nechali po válce udělat zvon. A na tom zvoně je nápis.
1: Nahoru se nedostaneme, tady by se už schody nevešly.
2: To určitě ne.
1: Máme to napsané na papírku.
2: 9. května 1945 je to na počest osvobození a je tam napsaný autor toho zvonu, je to Rudolf Manoušek a spol. A byla to firma, která sídlila v Brně.
1: V tom 19. století při jaké příležitosti se tady v Panské Lhotě zvonilo?
2: Ráno, v poledne, večer, říkalo se tomu klekání. Když slyšeli zvon, tak poklekli a modlili se a většinou to byla modlitba Anděl Páně.
1: Při jaké příležitosti se zvoní teď?
3: Pouze po úmrtí občana Panské Lhoty.
1: Já vím, že se zvonívalo různě, chudému jinak, bohatému jinak. Jak to bylo?
2: Když to byl chudej občan, tak to byl tón zvonu, šup tam s ním. A když to byl teda bohatý, tak se zvonilo, zemřel bohatý, nechal nám dukáty.
3: To je těžký takhle zazvonit, protože já, jak zvoním třeba jenom dvakrát, třikrát, když umřou místní lidi, tak vypadnete z toho.
1: No to nejsou noty.
3: No a taky je mezi tím takový nechtění jako cinknutí a není to takový zvonění, jak zvonili ty naši zvoníci, protože ty trénovali každý den. A ještě se teda zvonilo, když byl pohřeb z baráku, tak při výjití z rakví z baráku se zvonil po celou dobu až do kostela.
1: To už se tady tak nezvoní.
3: Když třeba měl rozloučení v Brtnici, byl pochovaný tady na hřbitově, když přijížděl do vsi, tak jsem pustil ne tenhle zvonek, ale máme zvony na kostele.
1: Tam je to na elektřinu.
3: Tam je to na elektriku. Tady se musí tahat.
1: To není lano, ale kožený pás? No. To se nepřetrhne.
3: To je opráč.
1: To je opráč.
3: Je z koní.
1: Kdo vás učil zvonit?
3: Nikdo.
4: Ještě řekni tu historku, jak jsi k tomu přišel.
3: Když poslední zvoník zemřel, tak jsme řekli sousedovi, a kdo teda jako chodí do kostela, kdo by měl o to zájem. No a teďky každý zkoušel zvonit.
1: A od vás to znělo nejlíp.
3: Já jsem to asi odnes.
1: Tak vezměte za tu opráť.
3: A to musí srdíčko bouchnout i na druhou stranu. Slyšíte to druhý cinknutí a furt to udržovat, protože jak jednou opomenete, už nechytnete ten rytmus a je to tak, jak když se zvoní na požár, hoří.
1: Na to už máte sirénu.
4: V dnešní době máme sirénu.
1: Z Panské Lhoty Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Flašinet pro žebráky houpacího koníka ze stejné doby nebo poklici, která přežila dokonce 3,5 století, to a mnohem víc si můžete prohlédnout na místě, kam vás zavede dnešní závěrečný příběh z Vysočiny za pár minut.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: z Vysočiny.
1: Prázdninové výlety vás mohou zavést na místa v kraji Vysočina, která jsou plná překvapení, pokud se vydáte údolím řeky Bobrůvky přes osadu Habří na Žďársku. Pak se určitě zastavte v muzeu Svobodný statek číslo 1. Hledá se snadno. Domů zde totiž stojí opravdu jen pár. V muzeu najde návštěvník podrobně zmapovanou historii osady a jejího okolí, také archeologické nálezy i předměty z běžného života zdejších obyvatel. Každá vystavená věc má svůj příběh, třeba žebrácký flašinet.
2: Nějaká rakouská lidová.
3: Na flašinet vystavený v muzeu Svobodný statek číslo 1 v Habří zahrála zakladatelka muzea Andrea Buchtová.
2: Byl to žebrácký flašinet. Po válce váleční invalidi měli jako jediní povolení žebrat, aby se nějak uživili, takže s tím většinou seděli někde na ulici a snažili se tak si zajistit obživu. Takže oni fasovali ty flašinety.
4: A docela se nadřeli.
2: Je to tak. A ten flašinet byl vyzrobený různými cedulkami, hračkami, cingrlaty, aby to upoutávalo pozornost. Když se podařilo flašinetáři tomu žebrákovi splašit nějakou hadí ženu, nebo mývali ještě takové ty obrázky, kde byl nakreslený děj té písně. Vedle mohli mít nějakou další osobu, která vlastně naznačovala, co se v té písni děje.
4: A to je od nějakého místního žebráka?
2: To je trošku otázka, jak se na takovém bohatém statku ocitl žebrácký flašinet. Co víme z matrik, tak tady spousta žebráků umřela. Ve vesnici mohlo se to stát, když tady žebrali, nebo třeba v zimě zmrzli, anebo kousek pod náma byla Burianova hospoda. A jedna z variant je, že ten flašinet tam propil nebo prohrál v kartách.
4: U toho, co povídáte, mě padl zrak na tyto dva nápisy. Naprosto unikátní vesnice a tajemné Habří, které stále překvapuje i historiky. Či myslíte, že to je? Vždyť tady je kolem 30 chalup a 13 stálých obyvatel.
2: Vesnička nikdy nepřekvapovala svou rozlehlostí nebo počtem obyvatel, ale byla na takové strategickém místě tady v údolí řeky Bobrůvky a zajímavá je zaprvé svým katastrem, který, když byste se podívala, tady je mapa z roku 1835. V podstatě veškeré pozemky byly rozděleny ke třem nebo čtyřem domům. První písemná zpráva o Habří tu napsal moravský markrabě Karel, který se později stal tím známým králem a císařem Karlem IV.
4: Já se nestačím divit.
2: Tady každá věc má nějaký svůj příběh. Třeba úplně před náma vidíme dřevěného houpacího koníka ze statku číslo 7. To taky byl jeden z nejstarších domů tady v Habří. A to je houpací kůň, který tam stával v kuchyni. A manžel ho zachránil, když potkal pana souseda, který mířil zrovna ke kontejneru, že vyhazuje nějaký nepořádek z půdy. Zastavil ho na poslední chvíli, jak manželova maminka, taky pamětnice, která se tady v Habří narodila a prožila tady celý život, tak říkala, že si vzpomíná, že jako malé dítě se právě ve statku číslo 7 na něm houpala v té kuchyni.
4: Máte k něčemu vy takový jako nejsilnější vztah?
2: Krásná poklice, kterou jsme nechali paní restaurátorku opravit. V té poklice z konce 17. století z hájenky rodu Volavých přece jenom něco zažila a zachovala se asi díky tomu, že byla prasklá. Tím, že byla prasklá, tak pravděpodobně v té neobývané hájence potom v té chaloupce zůstala.
3: Z Habří Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A to je tedy z dnešních příběhů z Vysočiny vše. Najdete je všechny pohromadě na našem webu vysočina.rozhlas.cz, kde si je můžete poslechnout znovu, kdykoliv budete chtít a shlednout fotografie. S vámi byla Lidie Jakubičková. Přeji vám tedy i nadále dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání. Hezkou neděli a budu se těšit na slyšenou zase příště.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řidič motorky nepřežil nehodu poblíž Nové Říše na Jihlavsku. Vysočina ušetřila na silnicích, na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Dnes je to 20 let, co se v Rakousku podařilo dostat na svobodu vězněné Nataše Kampušové. Neděle bude převážně slunečná, teploty nejvýš 23 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Při havárii na Jihlavsku dnes zemřel řidič motorky. Lidé ho před 6 hodinou ráno našli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motocyklem, který byl mimo vozovku. Informovali o tom policisté, přesnou příčinu tragické události vyšetřují. Letošní dopravní nehody mají podle předběžných policejních statistik na Vysočině 17 obětí. Před týdnem zahynul na Jihlavsku motorkář, který havaroval mezi Telčí a obcí Vanůvek. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Želetavou a pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
3: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Novou koncepci České armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to ministr Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Jaromír Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj úkol při nástupu do funkce v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
4: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu také Bezpečnostní rada státu. Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ dívky Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo utéct od únosce Wolfganga Priklopila. Ten ji držel ve speciálně upraveném sklepení svého domu nedaleko Vídně. V den, kdy 18-letá dívka uprchla, spáchal její únosce sebevraždu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie zůstávají v čele prvoligové tabulky i po pátém kole. Po remíze s Bohemians 2-2 mají ale už jen lepší skóre než druhá Mladá Boleslav, která si poradila se Slováckem 2-1. Druhé pražské S Sparta si odvezla z Brna výhru 4-0 nad Artisem a Liberec zdolal Zlín před jeho fanoušky 1-0. České volejbalistky zůstávají na domácím mistrovství Evropy 100%. Ve druhém duelu základní skupiny si v Brně poradili 3-0 na sety s Rakušankami. Dnes od 19 hodin se utkají s favorizovanými Srbkami.
2: Počasí.
1: V Novém Rychnově nebo Hubenově je teď 14 stupňů, ve Velkém Meziříčí 16. Dnešek bude nejdříve jasný až polojasný, odpoledne přechodně oblačný. K večeru začne mraků ubývat. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Jihlavsku zůstává uzavřená silnice číslo 112 mezi Novou Říší a obcí Zdeňkov. Jak jsme vás informovali, brzy ráno tam havarovala motorka, skončila mimo vozovku. Teď probíhá vyšetřování tragické nehody. Na místě jsou i záchranné a vyprošťovací práce. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hnacím motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného vězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Pohoutkový rok narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila. Tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
0: Jedno, dvě.
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
0: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
1: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
2: Pochoutkový rok.
0: Máme brambory.
1: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
0: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
1: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
0: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu. Super.
0: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky. Správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma. Bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
0: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
0: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
0: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
0: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
0: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
1: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
0: Jako řičí paštiku?
1: Jo.
0: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
1: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
0: Kolik ho tady bylo?
1: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
0: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
0: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
0: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtělo promazat.
0: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
0: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
0: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme sádlem. Vydatně. Protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
0: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme. No. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
0: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
0: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
1: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
0: 2 lžíce.
1: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patry, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
0: Tak 2 lžíce.
1: Prošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
0: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
1: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
0: hašišprejt.
1: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádě to. Naber si masíčko. Jaký to je?
0: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
0: Jo, to asi bude ono, no.
1: Kou chuť. Dobrý.
0: Dobrý.
1: Pojde, ne?
0: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
0: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, udělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
1: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
0: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
1: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic Umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro

0: Mekový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, tam má další nápady.
1: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
0: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
1: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili, tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
0: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
1: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
2: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nadě se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: den.
1: Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si
2: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala jsi odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V závěru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to
1: já. Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava zveřejnila jízdní řády autobusů do volebních místností. Sucho může způsobit častější rojení kůrovce. Bejsbolisté Třebíče v nadstavbě o extraligu nestačili na Hlubokou. Dnes ji vyzvou znovu. Čekáme převážně slunečno a teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Do volebních místností v Jihlavě budou lidi z místních částí svážet dva speciální autobusy. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Město už zveřejnilo jízdní řád volebních linek.
2: Autobusy budou jezdit jen v sobotu 10. října. V pátek budou muset voliči využít individuální dopravu. Spoje zdarma svezou lidi z místních částí Kosov, Zborná, Hosov, Pávov a také Červený kříž. Budou zajíždět i do Henčova a Heroltic. Na voliče budou u místností čekat a následně je odvezou zpět domů. Na vhození lístku do urny budou mít lidé 35 až 50 minut. František Jirků, Český rozhlas.
0: Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy museli vytěžit 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují také mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
0: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
4: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Prohru 9:21 si odnesli třebíčtí baseballisté ze včerejšího domácího zápasu se Sokolem Hluboká. V nadstavbě o extraligu se s Hlubokou znovu utkají ještě dnes. Tentokrát na hřišti soupeře od 13 hodin. Tenistka Sara Bejlek se nedostala do finále turnaje v Cincinnati. Domácí Američance Goffové podlehla v semifinále 4-6, 1-6. I tak je to pro Bejlek na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší umístění v kariéře.
1: Počasí.
0: Ve Stratouchu je právě 14 stupňů, v Humpolci 16, Třebíč hlásí 19. Očekávejte jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. K večeru začne mraku opět ubývat. Teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Od rána na Jihlavsku probíhalo vyšetřování tragické nehody mezi Novou Říší a Zdeňkovem, při které zemřel motorkář. Silnice byla uzavřena. Podle posledních zpráv je s opatrností průjezdná. Jiné nehody ani další komplikace nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 11. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne. Co projde malými dvířky v africkém pavilonu Jihlavské zoo? Typovali byste třeba antilopu? Jak se už za chvíli v reportáži dozvíte, ne všechny antilopy jsou mohutná zvířata. Existuje také dikdík.
6: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A také Karlem Gottem. Má první láska se dnes vdává. To je písnička pro tento okamžik.

0: Nedělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina po 11. hodině bývá vyhrazeno pořadu Pojďte s námi do zoo. Ve školním roce soutěžíme také o vstupenky. Teď o prázdninách, o velkých letních prázdninách vysíláme reprízy pořadu. Přirovnávají ho ke králíkovi na dlouhých nohách, ale vypadá spíš jako malá srnka nebo kolouch. Z naší lesní zvěří si ho ale nepleťte. Jmenuje se Dik-Dik a je to antilopa. Najít ho můžete v Africe, anebo také v jihlavské zoo, kam se teď v reportáži podíváme se Simonou Kubičkovou a chovatelem Josefem Pospíchalem.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Nacházíme se trošku na zázemí afrického pavilonu, nebo teda pavilonu žiraf. Se mnou je tady chovatel Pepa. Prostě my jsme tady otevřeli taková maláčka. Co by přes ně mělo projít, nebo kdo?
3: No, přes ty dvířka nám prochází jedna z nejmenších antilop, co vlastně na světě existuje. Jmenuje se to Dik-Dik Kirkův. Máme tady páreček.
2: Možná bychom ji mohli popsat, protože antilopy jsou různý, že jo, velký, malý, pruhovaný. Jak vypadá takovej Dik-Dik?
3: Jasně, je taková malá srnečka, když bych řekl. Jo, je to takový náš malý koloušek. Vlastně jsou šedý, šedohnědý, sameček má růžky, samička ne, ale zase má takovou výraznější chocholku na hlavě. Mají takový zajímavý nosánek, takový jakoby skoro tapíří rpáček, kterým vydávají takový zajímavý zvuky, takový...
2: Koukám, že máš hezky naposlouchaný. Já bych
3: ono, když to slyšíš každý den, tak...
2: Ono vlastně dostali to pojmenování, podle toho zvuku, ale oni ještě vydávají takovej zvuk.
3: Oni vydávají, prej se to píše jako zik-zik, čte se to jako dik-dik, jako zajímavý zvuk, tak podle toho jsou vlastně jakoby ty naše zvířátka tady pojmenovaný. No.
2: A ty si ten zvuk už slyšel?
3: No bohužel ještě ne, jenom na mě troubějí ten svým nosánkem, ale ten zvuk dik-dik, zik-zik, to jsem ještě neslyšel.
2: Říkali jsme, že jsou malinkatí, možná bychom je mohli k něčemu připodobnit.
3: Už jsem slyšel takový tipný hlášky tady třeba od návštěvníků, že oni se jdou vlastně dívat na žirafu, koukají do žirafince přes sklo z vrchu a rozčilují se, co to tam je místo žirafy za malýho králíka.
2: Ale trochu větší než králík.
3: Je to určitě větší než králík, je to takový na delších nohách králík.
2: A já tady vidím, že tady mají nějaký větve, vidím misku s vodou, ale s čím se jako živí taková? Ještě tam dokonce je nějaká kostka. Co to je ta kostka, nejdřív mi řekni?
3: Ta kostka, to je olis, to je vlastně jakoby sůl, minerální sůl, kterou si doplňují jakoby minerály, vlastně i sůl do sebe dostávají.
2: Víš, co mě ještě zajímá, ta kostka ty soli je dosti velká, ne? Jak dlouho jim to vydrží?
3: No, tuhle tu kostku tady mají, dá se říct, rok a vidíš, že olízali jenom rušky, že se dá říct, že srazili hranu.
2: A ona ta kostka je možná těžší než ten Dik-Dik, ne?
3: To si myslím, že může být, no. Co tady vidíš, poresty, který máme na štěpkách, jsou to okusovači, milují lístky, spásají i trávu, co jim dopřáváme, tak třeba navíc Vojtěšku to taky zbožňují, to jim říkáme vysavači, to tady, když dostane něco na zemi, smítka, okamžitě to vysajou.
2: Dělají takovou toho robotického vysavače po žirafě?
3: No, po žirafě, spíš po Vojtěšce, ale můžete samozřejmě vidět i tady u nás pod žirafou, protože jak vidíš, jak jsme se bavili na začátku těch dvířkách, tak tamhle máme druhý dvířka za tebou a tím oni vycházejí vlastně ven do výběhu žirafy, kde můžete vlastně vidět jakoby normálně návštěvníci přes sklo, jak se tady pohybujou, teda jsou plachý, takže spíš nevidíme, než vidíme.
2: A je nějaká denní doba, kdy jako budu mít jistotu, že uvidím jako návštěvník?
3: Denní doba je samozřejmě ráno jsou vidět, jenže to tady ještě návštěvníci nejsou, zoo je zavřená a pak odpoledne se tady projdou na chviličku, ale spíš večer, když už se začíná smrákat, tak tady začínají běhat nám pod žirafkou, můžeme je pozorovat.
2: A návštěvníci asi, když se budou chovat tiše a chvilku tam budou čekat, tak asi je nějaká šance, že je zahlednou přes den.
3: Určitě, dá se říct, že je to určitě 50-50.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: Nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina, Píseň pro mne a Václav Neckář. Chtěli byste dnes odpoledne skvěle zabavit děti? Tak já vám za pár minut řeknu, co pro to musíte udělat.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Rybičky 48 a Marek Ztracený, Goodbye, tak se jmenuje písnička, která právě doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Ovšem my se naučíme, ale to také ne.
1: Léto na Vysočině.
0: Už dnes po obědě můžete vyrazit se svými dětmi na akci, kde se skvěle pobaví. Na Travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě totiž startuje ve 13 hodin Robinson den. Čekají na vás a na vaše malé ratolesti, skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště, taky bojovka, oceny, velké modely země, měsíce, hvězdné oblohy a mnoho dalšího. Samozřejmě, včetně jídla a pití i pro nás dospělé. Tak se skvěle bavte. Dnes od 13 do 19 hodin Robinson den, Travnatá plocha u Robinsona. V Jihlavě, kde je?
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

V Havlíčkově Brodě skončil další ročník tradiční letní žurnalistické školy. Asi 50 studentů se celý týden snažilo nahlédnout do zákulisí novinářské práce a také vyrobit vlastní reportáž. Ty nejlepší rozhlasové vám dnes nabízíme v našem vysílání. Už za chvíli se vydáme k historickým tavným pecím u Havlíčkova Brodu. Hned po písnice Tvé stopy v písku. Přichází s ní Jiří Korn a Joža Kolář přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Haličkově Brodě se na konci srpna znovu rozhoří historická sklářská pec. Jedná se o funkční repliku postavenou podle sbírky středověkých plánů a nákresů. V průběhu let se z ní stalo místo, kde se setkávají dobrovolníci a skláři, kteří o ní celoročně pečují. Poslechněte si reportáž jedné ze studentek letošního ročníku letní žurnalistické školy.
1: Nacházím se na louce v oblasti Vlkovsko v Havlíčkově Brodě, kde už 11 let stojí a pořádá akce replika středověké sklářské pece. Skládá se hlavně z kamenů a jílu. Dnes už je také obklopená dřevěným přístřežkem, ohništěm a prostorem pro topiče z řad dobrovolníků, kteří musí 3 dny před samotnou výrobou skla dohlížet na její roztápění 24 hodin denně.
2: Když za mnou přišel bývalý ředitel a řekl, že bych chtěl tavit dřevem, tak jsem to bral jako obrovskou výzvu a okamžitě jsem souhlasil.
1: Vzpomíná František Novák, sklář se zaměřením na historické repliky. Vyráběl také skleněné poháry pro seriál Hra o trůny a film Gladiátor 2.
2: Opravdu tak, jak byly postaveny podle těch dochovaných obrázků a podle všeho, tak je, řekněme, dobová.
1: Kolik vlastně tak za celé období rozehřívání pece spálíte dřeva?
2: Na tavbu potřebujeme 10 až 12 kubíků dřeva. Tohleto dřevo, které my používáme, vám dá 900-950 stupňů max. A tím prouděním vzduchu na té peci dokážeme udělat 1200 stupňů.
1: Jaké jsou pro vás největší výzvy provozu a údržby takové historické pece?
2: Je fakt, že ty kameny se začínají třeba po 8-10 letech rozpadat. Prakticky krom základu je pec letos úplně nová, zrekonstruovaná. Je to spousta práce, fouká vítr, přiložíte, ubere se teplota.
1: Kromě historického významu je také velmi důležitý komunitní aspekt celého projektu.
2: Ty lidi, ty jsou úžasní, že tady s náma fandí nám, jsou tady, topí celou noc. Je to krásný, fakt jako musím říct, jako klobouk dolů.
1: Na letošní srpnovou tavbu skla pozvala ředitelka Havlíčkobrodské galerie a muzea Alena Jindrová i kolegy z Rakouska.
3: Budou stavit takový malý typ pece k výrobě replik keltských náramků.
1: Fungují zde i menší historické pece na výrobu chleba, keramiky a 2 malé železářské pece.
3: Co se líbí těm lidem, že to je trošku živelné, že to není nějaký veliký projekt, kde je všechno postavené podle šablony, ale že to všechno jde od těch lidí i od těch dobrovolníků.
1: Zájemci se mohou na 11. ročník tavby skla přijít podívat od pátku 28. do neděle 30. srpna. Z letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě Tereza Těsnohlídková.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Stavět se dá z různých materiálů. Kdy se poprvé začalo stavět sihel, to je téma, na které se zaměří už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím další muzika Petr Novák. Před několika dny jsme se připomněli datum jeho úmrtí 19. srpna 1997 nás opustil, ale jeho písničky ty zůstávají.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

I dnes vás mezi 12 a 13 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina čekají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. A teď by se jen písemná můžete už teď posílat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, tak ho klidně vyplňte a během toho se zaposlouchejte do obrovského hitu z roku 1984, který dosáhl první místo v hitparádách ve více než 20 zemí, včetně Spojených států a Velké Británie. Asi poznáváte, kdo to je. Wham a písnička Carlos Whisper.

rád, budem ponocovat

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Seniorské taxi v Letči nad Sázavou už má 50 pravidelných uživatelů. Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těl až 300 zemřelých dárců. Maďarsko znovu spouští turbíny své jediné jaderné elektrárny. Výkon musela omezit kvůli nízké hladině Dunaje. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Služby seniorského taxíku v Letči nad Sázavou letos využilo přes 120 lidí. Radnice zveřejnila součet jízd za prvních 7 měsíců. Seniory speciální vůz taxi dopravuje k lékaři na nákup a za dalším vyřizováním ve městě.
5: Každý měsíc senior taxi napočítá průměrně 17 jízd. Využít ho můžou lidé starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P z Letče a místních částí. Musí předem uzavřít smlouvu o využívání služby a dostanou průkazku senior taxi. Uživatelů už je kolem 50. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo částí kloubů, soběstačné.
6: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
4: Maďarská jaderná elektrárna pakž po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i její úplné zastavení. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
7: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou 3, dalších 5 by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
8: Pokud půjde vše podle plánu, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
7: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
4: V nizozemském Zandvoortu se dnes pojede naposled závod Formule 1. Z prvního místa vyrazí do velké ceny Nizozemska úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Spolu s ním se do první řady postaví další Brit George Russell z Mercedesu. Závod začne v 15 hodin. Počasí. V Jihlavě a Košeticích teď mají 18 stupňů, v Dukovanech 20. Bude polojasná oblačnost s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Nehoda dvou osobních aut teď překáží mezi Daňkovicemi a obcí Krásné na Žďársku. Počítejte tam s komplikacemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A já
9: Jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. A proč, že byste měli tuto linku vytočit nebo zavolat? Inu proto, že dnes jako každý den po 12. hodině začínají písničky pro Vysočinu. Já vám přeji hezký poslech, ať už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
10: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
9: A také Miroslavem Žbirkou. Možno se ti zdá, tak se jmenuje první písnička.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A já uzdravím Natálku, která se dovolala jako první. Natálku, ahoj, hezké odpoledne.
2: Dobré.
1: Tak komu budeme hrát písničku a jakou?
2: Bok je jako skříň a je to pro tetu Danušku a pro celou rodinu.
1: Dobře, a teta Danuška něco slaví, nebo to je jen tak pro potěšení a pro radost z nedělní odpoledne?
2: A pro potěšení.
1: Dobře, tak zdravím i tebe, celou tvoji rodinu a Evu Farnou posílám. Měj se hezky, díky za telefonát, ahoj.
2: Naschledanou.
3: Mám prostě od...

jsem zmiňoval telefonní číslo, na které můžete volat své přání, prosby, vzkazy, pozdravy, gratulace. Také internet jsem zmínil. Poslední variantou, jak si můžete objednat svoji oblíbenou písničku pro sebe nebo pro kohokoliv jiného, je napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text a to všechno poslat na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Zahrajte pro moji milovanou bosorku písničku od Elánu Bosorka. Miláčku, moc se na tebe těším a posílám pusinky. Béďa, méďa. Tak písnička je připravena, přichází mezi nás a ta další může být podle vašeho přání. Těším se na ně.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A tu další bude vybírat paní Alena. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přeju všem hezký den. A zítra oslaví krásné 11. narozeniny můj pravnuk a dámek Sokol z Čáslavy. Celá rodina mu přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. A ať se mu daří ve škole, ve výrobě keramiky tak. A posíláme mu pro radost písničku od Maxi Turbulence Mraveneček. A vám, pane Jožo, moc děkuji a zdravím všechny posluchače a nashledanou.
1: Nemáte vůbec zač, já také moc a moc gratuluji ke krásným 11. narozeninám a Maxíci jsou připraveni i s Mravenečkem. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Fakty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A zavolala také paní Hanka, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji vám za to, že můžu mluvit do rozhlasu, protože jsem se před týdnem bohužel nedovolala na můj svátek, tak ještě než dám dnešní tip, tak bych chtěla poděkovat těm paním, které mi gratulovali k svátku, takže bohužel jsem to v sobotu nemohla vyřídit, takže dodatečně, pokud to poslouchají, myslím, že to byla paní Alenka, a ještě další, takže děkuju. A jinak bych prosila o písničku Prší krásně, protože ten déšť potřebujeme asi všichni, i když by v té přírodě pomohl takovej asi dvoudenní, tichej, pomalej deštík, aby se to stačilo vsáknout, a ne teda tyhle ty prudký deště, ale snad se ještě dočkáme dalšího, aby se ta naše příroda zpamatovala. Přeju všem hezkou neděli, hezké dny dalších školákům, poslední týden prázdnin taky, aby si užili a společně si poslechne písničku. Děkuju a mějte se hezky.
2: Mějte se také krásně. Petr Řezek přichází mezi nás a prší krásně. Naslyšenou, hezkou neděli.

0: Pokud si vzpomínáte dnešní první písničku na přání, tak to byl telefonát od Natálky. Pokud si vzpomínám, hráli jsme písničku od Evy Farné, Boky jako skříň, a ta písnička byla pro tetu, kromě jiného. A teta volá zpátky a když vidím telefonní číslo, ze kterého volá před volbu 0049, tak je to Německo, ale budeme mluvit česky, že je to tak? Dobrý den.
1: Budeme mluvit česky, perfektní. Dobrý den. Originál z Vysočiny tady. No já bych chtěla posílat písničku zpátky. Já jsem se hrozně moc, mě to potěšilo, jak mi Natálka posílala písničku. Je to sem ke mně až 1000 kilometrů daleko, ale tak jsem si pěkně zatancovala, tak bych jí ráda poděkovala a poslala jí jednu písničku zpátky, jestli můžu.
0: Určitě. A odkud konkrétně voláte z Německa?
1: Kousek od Kolína nad Rýnem.
0: No já, halo, to je Německo, jak říkal Zdeněk Svěrák, no, veteránech, je to Německo.
1: Já znám ještě něco jiného s ním, no, z Dobrýhoši Guten Tag, že jo.
0: Já, dobře, tak. Vybrali jsme písničku Mám doma kočku, snad se bude líbit Natálce od Pukáče, může být?
1: No já myslím, že jo, může být, je úplně perfektní a posílá i můj kocourku Edík, která posílá tu písničku, když je to ta kočka.
0: No výborně, tak a se všem líbí, díky, zdravíme do Kolína nad Rýnem a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torze myš

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Taková kočka s errorem dokáže nadělat pěkné pozdvižení doma. Jarda nemá žádnou kočku s errorem, ani s terorem. Jardo, vítej ve vysílání, ahoj.
2: Nemám, Ješko, ahoj. Já jsem, protože před chvílkou tam posluchačka, ta Hanka, myslím, že to byla, mluvila o té vodě, takže já jsem vlastně vybral písničku Modlitba za vodu s Hradištěnem, že ta voda dá nám neskutečně schání. My jsme se o tom bavili, je to, se teďka trošku nám jako podsmrdalo, ale to jako je vůbec nic, jako, abych tak řekl. Jako,
1: bylo to, abych tak řekl, lokální a prudké, takže na některých místech byly zase problémy prudké, s vodou, ano, vytopené sklepy, dokonce i povodňové stupně, řek na některých úsecích, ale to je všechno taková strašně rychlá akce, kdy rychle naprší a pak to rychle odteče.
2: Ano, je to potom odteče třeba.
1: Ale uvidíme, třeba se dočkáme něčeho.
2: Třeba se dočkáme, doufujeme. Takže Jožko, já tu písničku pošlu osamělým nemocným a těm, který nikdo nedá zahrát. Písnička je taky pro tebe a příští týden zase se možná uslyšíme. Mějte hezky, ahoj.
1: Budu se těšit, mi se krásně, ahoj. No a vaše přání je pro mě rozkazem. 22 155 49 99, telefonní linka funguje až do 13. hodiny.

Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové k narozeninám pro moji kamarádku Janu Vopěnkovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký víkend, Helena Pospíšilová. Tak já moc krát děkuji za hezká slova, která paní Helena napsala přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A tu další písničku bych chtěl poslat všem skvělým návštěvníkům slavnosti Tří kápí, které jsem měl možnost moderovat v pátek a v sobotu na Třebíčské podzámecké nivě. A včera tam vystoupila dívčí kapela Vesna a nechyběl pochopitelně u toho ani jejich největší hit. Tak si ho teď pojďme připomenout. Moravo.

0: Vítek Střebíče je v našem vysílání. On mi trošku vynadal, že jsem za ním nepřišel, ale že jsem moderoval při kápě.
1: Mě to bylo líto spíš. Ne, to hejte, nebylo o tom, že bych vám nadával, to ne, chraň Bůh. Ono to bylo... jsem se na vás těšil. No.
0: No, nebojte se nic, protože Tři kápě sice byly na Podzámecké Nivě, což je trošku z ruky, co si budeme povídat, ale bude tam také bramborobraní a to bude přímo na náměstí a to budu taky moderovat.
1: Takže, dobrá,
0: takže to za váma přijdu 100%. Něco

0: Dobrého mi doufám uvaříte.
1: No tak v každém případě.
0: A co si zahrajeme, jakou písničku jste vybral?
1: My dáme Roberta Křesťana, jak jsme se domluvili. A bylo by to určitě pro mou manželku. Udělala výtečný oběd dneska.
0: A co přišel jsem
1: k Chrámu Páně a bylo dobrého? To úplně úžasný. Pak by to bylo pro mou maminku. Pak by to bylo pro dědu a bábí Kvajzrovi, taky po obědě na tu siestu. Pro dědu a bábí Svobodovi a pro všechny lidi, kterým nedá nikdo zahrát. A kteří si písničku zaslouží a samozřejmě pro vás.
0: No já vám děkuji.
1: A pro Slávku Střebíče nechávala mi taky tuhle hrát.
0: Mm-hmm. Tak a já tu písničku ještě pořád nemůžu najít. Normálně jsem se nějak tady zakufroval v tom počítači, vám řeknu. A protože jsme šli spolu do vysílání na poslední chvíli, tak uvidíme, snad se mi to povede, zatím se mi to nedaří, teda omlouvám se. To je i poučení pro mě pro příště, abych chvilku, ale už to mám, dobrý lidi, tak už jsem to našel.
1: Výborně, děkuju,
0: je to připravené.
1: Mějte se hezky.
0: A na viděnou, září bramborobraní, těším se na nějakou
1: určitě
0: dobrotu.
1: Určitě, se těším.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny zase něco od podlahy písničku One Way Ticket, kterou naspívali a nahráli Eruption. Děkuji, Jarek Střeště. Já děkuji panu Jarkovi za hudební výběr. Naspívala ji také Naďa Urbánková pod názvem Půlnoční Express, ale my si dáváme originál.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zahrajte prosím píseň od Evy Olmerové Den začíná krásně. Všem na Zlaté Podkově nejlepší akci tohoto víkendu. Děkuji, Helena. Já děkuji paní Heleně a písničku posílám.

Milý Jožo, zahrajte mi prosím od Lucky Vondráčkové písničku Růže. Moc děkuji, Ivana Spelhřimova. Písnička přichází právě teď mezi nás.

Prosím, písničku od Boniem, Rivers of Babylon. Děkuji, Soňa z hlavy. Tak, písnička už je mezi námi a protože se blíží 13. hodina, je úplně jasné, že to je poslední song na přání, který dnes splníme. Ale nebuďte smutní, protože zase zítra mezi 12. a 13. tady bude 60-minutovka, kdy budeme plnit vaše přání. Pochopitelně také dechovky pro Vysočinu skýtají šanci nechat si zahrát svůj oblíbený hit. Ovšem v dechovkovém rytmu každý den mezi 18. a 19. hodinou, tedy i dnes. Jožek Lář děkuje za milou společnost a těší se na vás po hodině 14.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řidič motorky nepřežil nehodu poblíž Nové Říše na Jihlavsku. Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Moskva chce podle Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Při havárii na Jihlavsku dnes zemřel řidič motorky. Lidé ho před 6 hodinou ráno našli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motocyklem, který byl mimo vozovku. Informovali o tom policisté. Přesnou příčinu tragické události vyšetřují. Letošní dopravní nehody mají podle předběžných policejních statistik na Vysočině 17 obětí. Před týdnem zahynul také na Jihlavsku motorkář, který havaroval mezi Telčí a obcí Vanůvek. Novou armádní koncepci chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to ministr Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj úkol při nástupu do funkce v prosinci minulého roku. Teď se podle něho čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
2: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andrej Babišovi z Hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
3: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Sport. České basketbalistky vyzvou od 18 hodin v přípravě na mistrovství světa Turecko. S ním se už Češky utkali a zvítězili 77-76. A čeští basketbalisté naopak Turkům podlehli 84-99 a na přípravném turnaji v německém Hamburku obsadili poslední 4. místo. Počasí. V Třebíči teď mají 21 stupňů, v Libici nad Doubravou a Černovicích 18. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpomalte v brněnském směru dálnice D1 na 142. kilometru u Velkého Meziříčí. Hoří tam vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je neděle krátce po 13. hodině. Přichází čas a prostor pro zámecké léto.
0: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936, a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek jako taky tajně a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo. A opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřich

0: Loni si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaňčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
2: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený nula. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
2: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
2: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna mi je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
3: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
4: Tehdy ho vlastnil kdo?
3: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
2: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
5: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
4: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
5: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
4: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
5: Ano, tak tak.
4: Ta kaple je komu zasvěcena?
5: Kaple je zasvěcena Josefovi.
4: Ta kaple je barokní?
5: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
4: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
5: Zřejmě.
4: Seděli normální, běžní?
5: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
4: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
5: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve Velké Meziříčí osvětlují temné ulice zemní svítidla. Vláda chce dál uchovávat data operátorů, podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně hrají se Srbskem. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Temné ulice a zákoutí Velkého Meziříčí rozáří zemní svítidla. První už jsou nainstalovaná v úzké uličce u Fortny. Osvětlení tam má zvýšit i pocit bezpečí procházejících. Další přibyla v podloubí bezprostředně navazujícím na Velkomeziříčské náměstí, jak říká bezpartijní starosta Alexandro Skaminaras.
2: Ta budou svítit na povrch, vlastně na tu klenbu, to světlo se tady bude hromadit, odrážet, a takže to bude vybízet k takovému jako bezpečnému průchodu. Nebudou se zde lidé bát.
0: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, zda jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Sport. Český ženský národní tým čeká na mistrovství Evropy v Brně třetí utkání. V 19 hodin nastoupí proti favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
6: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narovaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že zaskočíme. Si hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem ji zastavit nebo aspoň přibrzdit.
0: Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. 46-letý bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hiského, kterého vedení klubu v pátek odvolalo po nepovedeném vstupu do letošní sezony. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Novém Rychnově teď mají 19 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 20. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Na 142. kilometru hořelo auto. Pozor dávejte také na silnici 37 u Skleného nad Oslavou na Žďársku. Kvůli havárii se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem a další nehodu máme teď hlášenou ze silnice 602 u Hubenova na Jihlavsku. Střetla se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nedělní odpoledne v plném proudu a já jsem rád, že krátce po 14. hodině posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vás pozvu na akci, která už sice začala, je v plném proudu, ale vy na ní klidně můžete vyrazit. Podrobnosti hned po písničce s Luckou Vondráčkovou, protože láska umí víc a to je bez diskuze.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Až do 19 hodin můžete zdarma vyrazit na travnatou plochu před Robinsonem v Jihlavě, kde probíhá Robinson den. Jsou tam připraveny skákací hrady, stánky, lezení, autíčka, bojovka o ceny, velké modely země, měsíce, hvězdné oblohy a mnoho dalšího. Pochopitelně u toho nechybí ani hudba a dobré jídlo, takže se máte rozhodně na co těšit. Až do 19 hodiny Robinson den v Jihlavě.
1: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No a v našem vysílání pokračujeme s další muzikou. Tohle je Karel Gott, Darinka Rolincová a výlet do první poloviny 80. let 20. století v písničce Zvonky štěstí.

0: I Love You Always Forever, to byla Donna Lewis v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli zamíříme do Havlíčkova Brodu. Tam skončil další ročník tradiční letní žurnalistické školy. Asi 50 studentů se celý týden snažilo nahlédnout do zákulisí novinářské práce a také vyrobit vlastní reportáž. Ty nejlepší rozhlasové počiny vám dnes nabízíme v našem vysílání. Už za chvíli se vydáme za netradičními obrazy.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: staletí upadly do zapomnění a našli se až v 80. letech minulého století na půdě Havlíčkobrodského kostela svaté rodiny. Teď jsou obrazy barokního malíře Jakuba Pišila vystaveny na staré radnici v Havlíčkově Brodě. Speciální jsou hlavně svým půlkruhovým tvarem a náboženskou tématikou. Natáčela jedna ze studentek letošního ročníku letní žurnalistické školy.
1: Svatého Augustina se svojí matkou, se svatou Monikou o věčném životě. Tady určitě stojí za povšimnutí ta rozevřená nebesa.
2: Popisuje kurátorka výstavy Kateřina Čaňková jeden z obrazů barokního malíře Jakuba Pišla v Havlíčkově Brodě.
3: Jedná se o dílo Jakuba Pišla, který vlastně dostal v dvě zakázky, jednak na cyklus obrazů ze života svaté rodiny a druhý cyklus obrazů se věnuje tématu svatého Augustina. Ten první cyklus vznikl v roce 1746, druhý o 10 let později a byly původně vytvořeny pro klášter bosých Augustiniánů. Nicméně dlouho se o obrazech nevědělo a až v 80. letech se našli na půdě kostela svaté rodiny.
2: Celkem 45 lunetových, tedy půlkruhových obrazů, zobrazuje náboženské postavy nebo světce, jako například svatého Augustína či jeho matku, svatou Moniku. Restaurování obrazů trvalo 15 let. Některé detaily ale museli restaurátoři na obrazech pozměnit. Například obličeje postav byly totiž poškozené.
3: Určitě začínají tím očištěním, často se odstraňují ty vrstvy laku, které tu původní malbu měly chránit, ale během těch let prostě stmavly, takže ten motiv byl nečitelný. Pak už je to fakt na uvážení toho samotného restaurátora, jak moc se pustí do těch oprav.
2: Obrazy jsou půlkruhové, protože byly původně umístěny v klenutí chodby kláštera bosých Augustiniánů v Havlíčkově Brodě. Město je tam po skončení výstavy, nechá zase převést.
4: Ano, určitě. Určitě já mám ráda jako obrazy, jo, a i když jsou to třeba náboženská témata, prostě cokoliv, krajiny.
2: Říká paní Jarka Rohlíková z Prahy.
4: A tady se zase něco dovím, protože když pak jdu do kostela, abych věděla, na co se koukám. Jo, takže prostě se ráda trošku poučím.
2: Výstava v horním patře staré radnice na Havlíčkově náměstí potrvá až do 19. září. Z letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě Adéla Frýhoufová.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Už zase skončil

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina a Jožou Kolářem.

0: hudební programu Českého rozhlasu Vysočina, kapela Pet Shop Boys se a vydáje za chvíli. Iveta Bartošová, Věra Martinová nebo Mr. President, pak také pohled na oblohu zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, ale teď volám Miroslava Marka s jeho regionem rekordů a kuriozit. Řeč bude o cihle, síle a napětí.
1: Region rekordů a kuriozit. Posouvání cihly zatížené extrémní hmotností údery holou rukou. Jan Okrucký z Prahy si nechává říkat zatloukač. Jeho ruka je stvrdlá, podobně jako když má tvrdě pracující člověk mozoly. Je to od jeho každodenního mlácení do tvrdých ploch, železa, cihel, stěn. To je pro něj permanentně probíhající trénink. V Pelhřimovském muzeu rekordů se před pár týdny zatloukač zapsal do České knihy rekordů v disciplíně zatloukání cihly, při níž si rekordman na cihlu položenou na plocho na dřevěný špalek navršil betonovou kostku vážící 20 kg a 12 betonových zahradních obrubníků po 11 kg, tedy celkovou zátěž 152 kg, přičemž cihla o 5 cm přesahovala okraj špalku. Poté se mu podařilo přesně mířenými rychlými údery malíkovou hranou pravé ruky během 14 sekund cihlu a s ní i celý sloupec zátěže posunout o požadovaných 5 cm. Při úderech předloktím dokázal za stejných podmínek posunout o těch 5 cm zátěž 119 kg a to v čase 2 sekundy a 1 setina. A zátěž 86 kg posunul o stejnou vzdálenost dokonce při úderech malíkovou stranou pravé ruky, v níž ovšem držel syrové slepičí vejce, které se během pokusu, světe div se, nerozbilo. I vybutenej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací

0: Letní hit z 90. let Mr. President a Coco Jumbo na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Jednou za rok se z chleba v Maďarsku stane skoro národní záležitost. O nejlepší bochníky soupeří pekaři z celé země a vítězství má pořádnou váhu. Jejich chleba se totiž stane součástí svatoštěpánských oslav a ochutnat ho chtějí lidé z celého Maďarska. Proč právě chleba budí takovou pozornost, uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Počasí se budeme věnovat právě teď do Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to vypadá s počasím v těchto chvílích u nás na Vysočině?
2: Oblačnosti je stále poměrně dost, byť přes ní a často svítí sluníčko. A teploty se nejčastěji pohybují zhruba mezi 19 a 22 stupni Celsia a k tomu vane nejčastěji slabý vítr západních směrů.
0: A co nás čeká v noci a zítra?
2: Očekáváme postupně během večera ještě ubývání oblačnosti a noc potom bude polojasná až skoro jasná, spíše jen výjimečně se může oblačnost více zvětšit a zítřek pak začne nebo bude polojasný až skoro jasný a později večera v noci může od jihu částečně přibývat další oblačnost, zítřejší minimální teploty mezi 11 a 8 stupni Celsia, hlavně pak v údolích na západě kraje místy i kolem 6 stupňů Celsia, naopak zítřejší maxima mezi 21 a 24 stupni a vítr by měl vydržet vát slabý, byť už teď večer a nebo odpoledne by se měl začít měnit na směry severní a z těch vydrží foukat i zítra.
0: No, noc už tady bude docela studená a chladná. Jak to bude přes den? Čeká nás poslední prázdninový týden? Je tady ještě šance třeba na koupání nebo opalování?
2: A myslím si, že zítřek ne, těch 21 až 24 úplně ještě letní teploty nejsou, takže zítřek ještě

0: si bez koupání, byť potom v průběhu týdne už se to zase na koupání bude dát možná považovat, protože ty teploty zase porostou zpět do letních hodnot.
1: Říká Bára Kučerová, se kterou jsme zrekapitulovali a také se podívali do budoucna lehce, co se počasí týká. Díky za informace, pěknou neděli a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Nedělní odpoledne, Karel Zicha, písnička Měla na očích brýle na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Na pořádnou státní oslavu potřebují Maďaři prvního krále, tisíc let historie a dobrý chleba. Největší svátek země patří svatému Štěpánovi, zakladateli uherského státu. Jenže zatímco královská část se vysvětluje celkem snadno, s chlebem je to o něco zajímavější. Obyčejný bochník má při oslavách čestné místo a Maďaři kolem něj každoročně nadělají překvapivě velkou slávu. Proč právě chleba? Zjišťovala v Budapešti naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Chleba, kvůli kterému jsou Maďaři ochotní stát frontu, vypadá vlastně docela nenápadně. Kulatý bochník s tmavou zlatavou kůrkou, převázaný s tuškou v maďarské trikoloře, jmenuje se Piliši Piťokáš a tady u pekařů má dneska jednu zásadní nevýhodu. On totiž mizí rychleji, než ho stíhají krájet.
2: U stánku na všechno dohlíží i majitel vítězné pekárny Kristián Sás.
3: 20. srpen je naším nejdůležitějším svátkem. Připomínáme si svatého Štěpána, našeho prvního krále, a taky založení státu. Taky ale oslavujeme chléb.
2: Tohle spojení sahá ke konci žní. Z nové úrody se pekl nový chleba a to bylo znamení, že bude co jíst i v dalším roce. S oslavami 20. srpna se tradice pevně propojila v minulém století a přežila i komunismus. Posledních 15 let k ní patří také soutěž pekařů. Přihlášené bochníky hodnotí odborná porota. Zajímá jí vzhled, vůně, struktura a samozřejmě taky chuť. Recept na letošního vítěze je ale vlastně docela prostý.
3: V našem případě jsme použili mouku, vodu, brambory, sůl a droždí. Všechno musí být z Maďarska. Žádné emulgátory ani jiné zkratky nejsou povolené.
2: Chleba z Kristianovy pekárny z pultu opravdu rychle ubývá. Ovšem jen jeden vítěz Maďarům rozhodně nestačí. Hned ve vedlejším stánku se prodává další svatoštěpánský bochník. Ten je tmavší, plný pražených semínek a vyhrál inovativní kategorii. Autorkou je Kristina a že se kolem obyčejného bochníku dělá taková sláva, ji prý vůbec nepřekvapuje.
4: My Maďaři jsme zkrátka národ, který jí hodně chleba. Máme ho skoro ke každému jídlu a svatoštěpánský bochník je vlastně způsob, jak chlebu vzdáváme úctu.
2: Než se ale svatoštěpánský bochník začne rozdávat, nejdřív se mu požehná a slavnostně se rozkrojí. I to připomíná původ celé tradice, oslavu nové úrody po skončení žní. Jak má ale takový chleba vypadat, to už tak pevně dané není. A právě tady dostávají pekaři prostor experimentovat.
4: Náš chleba je trochu jiný. Pečeme ho z kvásku a předáváme pražená semínka, takže má víc vlákniny. Droždí v něm není vůbec. Chtěli jsme zkrátka chleba, který víc odpovídá tomu, jak lidé jedí dnes.
2: Novější recept ale v tomhle případě rozhodně neznamená rychlejší výrobu. Kváskový chleba totiž potřebuje hlavně čas a tady ho dostává opravdu dost.
4: Po 4 hodinách zpracování ho necháváme další 12 hodin odpočívat. Kvásek, který používáme, má 4 roky. Založili jsme ho, když jsme pekárnu znovu otevřeli a od té doby ho pořád krmíme. Nedá se to nějak urychlit, chce to čas, trpělivost a spoustu lásky.
2: Dostat svůj chleba mezi ty svatoštěpánské znamená pro malou rodinnou pekárnu prý opravdu hodně.
4: Je pro nás velká čest, že tu můžeme být. Hlavně proto, že díky tomu můžeme naši malou pekárnu představit spoustě lidí z celého Maďarska. Všichni jsou zvědaví, jak chutnají vítězné bochníky.
2: A zájem je rozhodně znát i tady před stánkem. Pekaři krájejí prakticky bez přestávky. A Kristina nepochybuje, že podobně bude svatoštěpánský chleba lákat i v dalších letech.
4: My Maďaři si rádi dopřejeme. Máme rádi dobré jídlo. Takže opravdu doufám, že nám to zůstane.
2: No a podle těch dlouhých front mají pekaři o zákazníky opravdu postaráno. Z Budapešti Bára Vránová.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těl až 300 zemřelých dárců. Maďarsko znovu spouští turbíny své jediné jaderné elektrárny. Výkon musela omezit kvůli nízké hladině Dunaje. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
6: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
4: Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo částí kloubů, soběstačné.
7: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
4: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i její úplné zastavení. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
8: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
9: Pokud půjde vše podle plánu, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
8: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Sport.
4: České basketbalistky vyzvou od 18 hodin v přípravě na mistrovství světa Turecko. S ním se už Češky utkali a zvítězili 77-76. Čeští basketbalisté naopak Turkům podlehli 84-99 a na přípravném turnaji v německém Hamburku obsadili poslední čtvrté místo.
5: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Silnici 602 u Hubenova na Jihlavsku uzavřela nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením a zkuste to objet přes Vyskytnou. S komplikacemi počítejte v pražském směru dálnice D1 na 140. kilometru na úrovni Laviček. V levém jízdním pruhu se střetla dvě osobní auta a pozor dávejte také na silnici 38 u Litohoře na Třebíčsku. Došlo tam k nehodě osobního auta.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Ať už se vychutnáváte svoji odpolední kávu, nebo děláte něco úplně jiného, jsem rád, že jste s námi. Je krátce po 15. hodině a posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Každý z nás má jinou představu o skvělé dovolené. Tu, o které bude dnešní rozhlasový sloupek, v katalogu nenajdete. Tak poslouchejte už za chvíli, možná se vám bude také zamlouvat. Na dovolenou vyrazíme hned po písnice. Největší nebo jeden z největších hitů Petra Kotvalda. To je, podle jeho slov, písnička Milujem se čím dál víc. My si teď můžeme připomenout v našem vysílání. Tak ať se vám líbí.

0: A když se spojí dohromady čerstvý vzduch a vstřícní lidé, tak je člověku dobře na světě. Vyprávět teď o tom bude Petr Hladík.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Říkají vám něco výrazy cancák, mantl, zvadlo, camrátko nebo potlach? Pokud ano, tak už jste se někdy připletli mezi trampy. Já osobně patřím ke generaci, která zažila dobu, kdy se v pátek odpoledne hemžela nádraží podivně oblečenými lidmi. Tehdy se vojenským maskáčům, čeriflím a zeleným kabátům neříkalo outdoorové oblečení, ale svým způsobem tomu odpovídalo. Nezbytnou součástí pak byl klobouk, batoh zvaný usárna a kytara. První trampové se u nás objevily po konci první světové války a údajně se jednalo o skupinu takzvaných odpadlíků od skautského hnutí. Tito lidé sice také vyznávali úctu jeden ke druhému a lásku k přírodě, ale toužili po větší svobodě, nesvázané pravidly ani organizační strukturou. Možná se tak trošku inspirovali kovboji z divokého západu, kteří se jen tak bezcílně toulali krajinou. Brzy si začali zakládat osady, zejména kolem řek. Vltavě říkali Velká řeka a Sázava pro ně zase byla řekou zlatou. A právě na Sázavě jsme nedávno se synem zažili, že trampové, i když možná pro někoho vypadají zvláštně, dokážou mezi sebe přijmout i naprosté zelenáče. Šli jsme kolem Sázavy na výlet a tak se nám u řeky líbilo, že jsme si řekli, že bychom mohli zkusit někde přenocovat. Potíž byla v tom, že jsme kromě oblečení měli pouze batoh s pláštěnkou, pitím a svačinou. I tak jsme troufale zamířili do jedné trampské osady. U chatky na terase seděly tři dámy a jeden muž oblečení do maskáčů. Pokuřovali, popíjeli kávu a víno a přebírali rybíz. Na dotaz, zda bychom zde mohli složit hlavu, ale že sebou nemáme vůbec nic, reagovali přátelsky. Za malou chvíli jsme dostali klíčky od malé chatičky akorát pro dva lidi. Tu noc jsme usínali v klidu. V dáli šuměla zlatá řeka a v údolí se mísily zvuky trampských písní s vůní táboráku. Kdo to jednou zkusí, zjistí, že je to výběrová dovolená, nad kterou není.

0: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně vyhráli dvakrát v řadě. Dnes je ale čeká nejtěžší možný soupeř. Srbsko je favoritem skupiny a aspirantem na medaile. Jak na něj domácí výběr bude chtít vyzrát, uslyšíte přímo od aktérů už za chvíli v našem vysílání.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jenom blázni se radujou, zpívala Lenka Filipová. Je nedělní odpoledne, 15 hodin, 21,5 minuty a já jsem rád, že jste s námi s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Teď jdeme za sportem. České volejbalistky zvládly na mistrovství Evropy v Brně vítězně první dva duely proti Řecku a Rakousku. Třetí soupeř ve třech dnech je ale prověří úplně jiným způsobem. Srbky byly na posledních dvou evropských šampionátech stříbrné a jsou jednoznačnými favoritkami brněnské skupiny. Pokud chce domácí výběr pomýšlet na úspěch, musí předvést perfektní výkon.
1: Hrát odvážně, prostě tlačit každou činností, je to dobrý tým, mají tam dobrý hráčky, ale to bych řekla, že i my jsme skvělý tým, každý rok rosteme. Samozřejmě Srbky jsou papírově lepšími soupeřkami, ale to není nic, co bychom nemohli odvrátit a nemohli překvapit, takže jdeme naplno a ukážeme, na co máme.
2: Hlásí zřejmě před nejtěžším zápasem skupiny na mistrovství Evropy v Brně smečařka Magdalena Bukovská. Češky půjdou poprvé do zápasu v roli outsiderů, což by jim mohlo pomoci.
1: Mám radši hrát právě třeba proti těm soupeřům, co nikdo nečeká nic, je to prostě lepší, nemáme třeba takový tlak, ale není to nic, že bychom měli jako, jo, tak teď třeba překvapíme, prostě každý zápas je nový a do každého musíme jít stejně na 100%.
3: Serbia is very aggressive also on the serve.
4: Srbky jsou velmi agresivní na podání, v tom se jim budeme chtít vyrovnat. Ale jestli chceme pomýšlet na vítězství, musíme zahrát perfektní zápas, mít převahu v každém setu, nedělat chyby a dobře bránit i podávat. Hrajeme proti favoritovi a nemáme co ztratit. To nám může pomoct. Bude vyprodáno, takže budeme chtít všem ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
2: Doplnil trenér českého výběru Janis Athanasopoulos. Na tribunách pavilonu P na brněnském výstavišti poprvé nezbyde žádné volné místo, což je další faktor, který by mohl Češkám hrát do karet.
1: Tak to nevím, uvidíme, ale já se moc těším a prostě jsme Češi, kteří dokážou pořádně zařvat a pořádně zafandit, takže já věřím, že naše natura prostě ukáže, že to bude rozdíl, když to bude vyprodaný a že atmosféra bude ta, která nás prostě požene dopředu a třeba můžeme prostě porazit Srbky nebo potrápit nebo ukázat prostě ještě lepší volejbal.
2: Věří česká smečařka Magdalena Bukovská. Utkání se Srbskem startuje v 19 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Brna Adam Kodét, radiožurnál.
0: Za chvíli trochu jiné téma. Obětí kyberšikany se podle posledního průzkumu Svazu měst a obcí stává stále více starostů a zastupitelů. V některých menších obcích jsou vyhrocená kritika nebo nevybíravé osobní útoky jedním z důvodů, proč se obtížně hledají kandidáti. Víc už za chvíli. Teď si dáme trošku karibské moudře. Jste pro? Doufám, že ano. Tady je Eňa.

0: Starostové a další členové zastupitelstva v poslední době čelí velkému tlaku, zejména na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí České republiky. Kritika často přerůstá v osobní útoky, hraničící podle představitelů svazu s kyberšikanou. Je to prý i jedna z příčin klesajícího zájmu o veřejnou službu v některých obcích.
1: Někteří stávající zastupitelé kandidují znovu. Pár lidí se přihlásilo, pokud vím, tak se přihlásili sami, ale některé jsme se snažili přesvědčit, přemluvit, aby kandidovali taky. Ale ta úspěšnost nebyla moc velká.
2: O mandát v sedmimístném zastupitelstvu Rynárce na Pelhřimovsku se letos uchází pouhých 10 kandidátů. A to prý ještě některé museli přemlouvat. Podle bezpartijního starosty Jana Pikla to tak ale nebylo vždycky.
1: Pamatuju si roky, kdy bylo třeba 19 kandidátů, teď jich je fakt jenom 10.
2: Čemu to přisuzujete?
1: Myslím si, málo kdo chce převzít odpovědnost za cokoliv. Vždycky je jednodušší kritizovat, říkat, co by se mělo, nebo jak tohle, nejlépe to napsat někde na Facebook. Teďka máme třeba, řeknu, období sucha, že jo, sucho je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
2: Právě rozvoj sociálních sítí může některé kandidáty odradit. Na internetu se totiž stávají často terčem nejenom kritiky, ale i osobních útoků. Vyplývá to mimo jiné i z dat dotazníkového šetření, které zorganizoval Svaz měst a obcí. Do toho se zapojilo 769 respondentů, zejména starostů, říká výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.
3: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší, výstřih větší nebo menší a tak. Takže jsou to opravdu útoky osobní. Jsou tací starostové a zastupitelé, kteří opravdu už z důvodu šikany a toho, že jsou neustálým terčem ve své obci, už odmítají dále kandidovat.
2: Tlak na starosty a zastupitele se nezřídka podepisuje i na zdraví.
3: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby.
2: Situace se podle Vladykové výrazně zhoršila až v posledních letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle k lékaři přijde starší muž a že má 75 let, nikdy mu nic nebylo, ale teď ho tady tuhle pícha. Heleďte vy, že máte 75 let. Jak jste se dokázal takhle udržet, takhle svěží? No víte, pane doktore, když jsme se před 50 lety brali s manželkou, jo, slíbili jsme si, že se nebudeme hádat, no, a že

0: rozpieje.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Také dnes po 16. hodině si udělejte čas na poslech zábavného vzpomínkového pořadu Hvězdné návraty. Patrik Rozehnal pro vás tentokrát připravil ukázky, u kterých můžete brečet nejen smíchy, ale i pohnutím nad odchodem blízkých. To všechno se totiž bude točit dnes kolem pohřbů. I na nich bývá občas veselo a s humorem se vzpomíná na zesnulé. Uslyšíte to v mnoha ukázkách z filmů a rozhlasových pořadů, ale také v osobních vzpomínkách známých osobností. Tak se s námi bavte u dalšího dílu Hvězdných návratů. No a do 16. hodiny stihneme ještě Bad Boys Blue a také Michala Prokopa.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Seniorské taxi v Letči nad Sázavou už má 50 pravidelných uživatelů. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Fotbalisty Plzně povede nově kouč Radoslav Kováč. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Služby seniorského taxíku v Letči nad Sázavou letos využilo přes 120 lidí. Radnice zveřejnila součet jízd za prvních 7 měsíců. Seniory speciální vůz taxi dopravuje k lékaři, na nákup a za dalším vyřizováním ve městě.
2: Každý měsíc senior taxi napočítá průměrně 17 jízd. Využít ho můžou lidé starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P z Letče a místních částí. Musí předem uzavřít smlouvu o využívání služby a dostanou průkazku senior taxi. Uživatelů už je kolem 50. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavu státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb zval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinské zákony pořádání voleb ve válečném stavu neumožňují. Podle agentury AFP je většina obyvatel v době bojů pořádat ani nechce.
1: Sport.
0: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hyského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezony a porážce 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy. A fotbalisty Teplic čeká utkání pátého kola šance ligy proti brněnské Zborovce. Duel začne v 17 hodin a ve 20 hodin má výkop souboj Olomouce s Pardubicemi.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnici 602 u Hubenova na Jihlavsku uzavřela nehoda dvou osobních aut. Probíhají tam vyprošťovací práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
5: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
6: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
4: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
7: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
5: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí z popelnění?
6: Můžu vám nabídnout urnu ebenovou, mosaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: skříně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No, to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakve aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No, ale tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, ty jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jdu na půl plynu.
8: Jo.
7: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za tu...
8: Tak kolik, no tak ten...
7: Ty 3 za ty madla.
8: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no, co s váma, sakra. No. Jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: Za 1 700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
7: A... Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak.
7: No, holete, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to ano. Je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no tak nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímu soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady dělá pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic, ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana. To byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Co kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Nebo máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Čaj jste, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pepi, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
7: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
9: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou.

0: Seš posypaná, aby se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog, a já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu, já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
1: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
2: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam dávala nějaké občerstvení a tak dále. A teďka on se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář. Nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal zročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, voně. A tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havraní, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou měli šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No, tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nie, no, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta.

0: to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takový všelijaký věcíček zažil kolikrát.
1: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polívka.
2: Bylo smutný, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někde jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď najednou ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy, obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj stchyni zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme, taková nová služba, buy and die, nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až, no ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím, že tady máme spoustu zájemců přes internet, a takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Báječně, děkuji.
3: Ano. Miláčik, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
2: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
4: Služba! Chlapci!
2: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rokovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rokovej kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rokovej kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za kytarista. Co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tamhle slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ve Velkém Meziříčí osvětlují temné ulice zemní svítidla. Vláda chce dál uchovávat data operátorů, podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Temné ulice a zákoutí Velkého Meziříčí rozáří zemní svítidla. První už jsou nainstalovaná v úzké ulice u Fortny. Osvětlení tam má zvýšit i pocit bezpečí procházejících. Další přibyla v podloubí bezprostředně navazujícím na Velkomeziříčské náměstí, jak říká bezpartijní starosta Alexandro Skaminaras.
2: Ta budou svítit na povrch, vlastně na tu klenbu, to světlo se tady bude hromadit, odrážet, a takže to bude vybízet k takovému jako bezpečnému průchodu. Nebudou se zde lidé bát.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní.
0: Sport.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300 metrovou distanci pod 630 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice 602 u Hubenova na Jihlavsku je kvůli dopravní nehodě stále uzavřená. Probíhají tam vyprošťovací práce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodový víkendový poslech vám všem přeji krátce po 17. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Před vznikem Osvětimi a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se už na jaře 1941 odehrávala genocída, která šokovala i nacisty. Dnešní stopy fakta tajemství nás zavedou za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem. Poslouchejte už za 4 minuty.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Když svět v hrůze oněměl, aneb svatý z moravských Loštic.
2: Curzio Malaparte se v roce 1898 narodil do rodiny německého textilního podnikatele, který našel nový domov v italském Toskánsku. V hlavněstě provincie v Pratu. Curzio, který měl italskou matku, vystudoval univerzitu La Sapienza v Římě a po studiích zahájil kariéru novináře. Stanislav Nasadil byl o 9 roku mladší než Curzio Malaparte. Narodil se v roce 1907 v rodině Hajného a bylo to v moravských Lošticích. Vychodil základní školu a už brzy poté se vydal na dráhu duchovního. Co mohl mít celosvětově proslulý spisovatel a chlapec z moravského venkova společného? V roce 1941 se oba, aniž se kdy potkali, ocitli v pekle. První jako neobyčejně vnímavý pozorovatel, ten druhý jako oběť, aby byl o několik desítek let později prohlášen za svatého.
3: S pomocí Boha a našich velkých přátel vzniká nezávislý chorvatský stát, v němž bude veškerá půda a moc ve vašich rukou, chorvatští rolníci, ve kterém bude vládnout zákon a spravedlnost a v něm vyplejeme veškerý plevel zasetý cizíma rukama našich nepřátel.
2: Tato slova pronesl do rozhlasového mikrofonu, bylo to 5. dubna 1941, 52-letý právník Ante Pavalič. O 5 dní později se s podporou jím obdivovaného Adolfa Hitlera a poté, co Jugoslávii obsadili němečtí nacisté, stal poglavníkem, tedy vůdcem nově vzniklého nezávislého chorvatského státu, jednou ze satelitů nacistického Německa. Krátce poté se s Pavličem prvně setkává váleční zpravodaj italského listu Corriere della Sera Curzio Malaparte. Pavelič mu tehdy byl, alespoň na první pohled, docela sympatický.
3: V každé vesnici mě vítal černým pohledem poglavníkův portrét. Znal jsem od té doby velmi důvěrně tvář Ante Paveliče. Plakáty na zdech hlásaly, že Ante Pavelič je ochráncem chorvatského lidu, otcem chorvatských sedláků, bratrem všech těch, kdo bojují za svobodu a nezávislost chorvatského národa. Když jsem poprvé Ante Paveliče spatřil, měl jsem pocit, jako bych se setkal se starým přítelem. Zdálo se mi, že ho znám od nepamětných dob. To ty jeho portréty.
2: Záhy ale muž, který měl do děny vstoupit pod přezdívkou Balkánský řezník, zažehne tak rozsáhlou genocidu svých spoluobčanů, že jeho metody budou považovat za přehnané i mnozí pohlaváři Třetí říše. Hlavní nenávist Paveličových ustašovců, název pro chorvatskou fašistickou a ultranacionalistickou organizaci, bude mířit zejména na pravoslavné Srby, Židy a další takzvané nechorvaty. Mezi tyto nechorvaty patřil také Stanislav Nasadil. Do této země se vydal již v roce 1923 s cílem studovat v seminářích srbské pravoslavné církve. Pro vysvětlení. Po vzniku Československé republiky nastal značný odliv členů římskokatolické církve. Mnozí z nich totiž tuto církev spojovali s někdejší rakousko-uherskou mocí. V roce 1920 vznikla tedy církev československá, pozdější církev československá husická. Vstupují do ní také Nasadilovi z Loštic. V roce 1924 se od této nové církve oddělí pravoslavné křídlo, zárodek Československé pravoslavné církve srbské jurisdikce pod vedením biskupa Gorazda. V roce 2019 vyšla ve zpravodaji města Loštic, Hlas Loštic, zasvěcená stať olomouckého historika a archiváře Jiřího Vidličky. Věnovali právě Stanislavu Nasadilovi.
3: Nejprve se vzdělával v semináři svatého Jana Bohoslovce v Bitole v Makedonii. Osvojování vědomostí zakončil roku 1928 úspěšným složením bohoslovecké maturitní zkoušky v semináři svatého Sávy ve Sremských Karlovcích ve Vojvodině. Na to odešel zpět do Československa. Krátce pracoval ve službách Československé církve a jako překladatel v Baťových obuvnických závodech ve Zlíně. 6. června 1931 se oženil v Brně s Leopoldinou Pestlovou, později zvanou Desanka. Ještě téhož roku se manželům narodil syn Dalibor, později zvaný Stanko. Aby mohl pokračovat v duchovní dráze, odešel na přelomu let 1932 a 1933 do království Jugoslávie.
2: Stanislav Nasadil pak působí jako kněz, a sice v chrámu svatého proroka Eliáše v chorvatské obci Lička Jasenica. Záhy za ním přijíždí rodina. Ta se rozroste o dalšího syna. Dostane jméno Branko. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, tedy Jugoslávie, vzniklo, podobně jako Československo, na troskách Rakousko-Uherské říše. Jenomže od počátku tu jsou patrné nacionalistické tendence. V roce 1921 se do čela země postaví král Alexandr I. Stát je budován na myšlence jednoho jugoslávského národa. O to více sílí snahy rozbití Jugoslávie. V tomto směru je mimořádně aktivní ustašovské, chorvatské, osvobozenecké hnutí. Toto hnutí nezaložil nikdo jiný než právě Ante Pavelić. Cílem bylo založit samostatný chorvatský stát, třeba je za cenu vojenského převratu. V roce 2008 britský historik Simon Sebag Montefiore napsal společně s kolektivem autorů obsáhlou knihu nazvanou výstižně Monsters, netvoři. O Paveličovi tu uvádí.
3: Ustašovci byli okamžitě postaveni mimo zákon a Pavelić uprchl do Vídně, když byl in absentia odsouzen za veřejnou obhajobu státního převratu k trestu smrti. Když ho pak rakouská vláda vypověděla ze země, našel útočiště v Mussoliniho Itálii, kde založil ustašovské výcvikové tábory. Ustašovci zahájili teroristickou kampaň proti jugoslávskému režimu a Pavelić byl zapleten do zavraždění krále Alexandra v roce 1934. Mussolini v obavách z možných následků tohoto aktu mezinárodního terorismu začal ustašovce potlačovat a samotný Pavelić byl až do roku 1936 vězněn.
2: V dubnu 1941, po rozbití Jugoslávie, tedy království Srbů, Chorvatů a Slovinců německými nacisty a po vzniku nezávislého chorvatského státu, Ante Pavelić jmenuje novou vládu. Simon Sebag Montefiore uvádí.
3: Vláda byla cílevědomně vytvořena po vzoru nacistické diktatury v Německu. Za dlouhou řadu provinění proti cti a zájmům chorvatského národa byl stanoven trest smrti a byly vydány zákony na ochranu arijské krve a cti, zakazující například sňatky mezi Chorvaty a Židy.
2: Začíná hon na Srby, Židy a Romy. V červenci 1941 Pavelićův hlavní ideolog Mile Budak prohlašuje.
3: Jednu část Srbů zabijeme, ostatní vysídlíme a zbytek převedeme na katolickou víru a přetavíme je v Chorvaty. Pátrání po osudech Moravana, který se proti své vůli ocitl uprostřed vražedného pekla, aby byl o desítky let později prohlášen za svatého, pokračuje.

0: V této době žije na území nezávislého chorvatského státu více než 6 milionů 500 tisíc obyvatel. Necelé 2 miliony tvořili Srbové, zhruba 700 tisíc bosenští muslimové a například také 40 tisíc židů. Co se židů týče, více než 80% jich bude povražděno. S nimi asi 20 tisíc Romů a 500 000 Srbů s dalšími 300 tisíci deportovanými do Srbska. To však nebylo, jak píše Simon Sebag Montefiore, zdaleka všechno.
1: Ti, kdo zůstali, byli nuceni vybrat si mezi smrtí nebo přestoupením na katolickou víru. Většina Srbů byli pravoslavní. Při jedné příležitosti v roce 1941 bylo stovkám Srbů nařízeno zúčastnit se mše ve vesnici Glině k pokřtění. Jakmile ale byli vevnitř, zabarikádovali ustašovci dveře budovy a kostel zapálili. Nikdo nepřežil.
0: Smutným paradoxem tedy bylo, že ustašovci se neustýchali zaštiťovat vírou i samotným Bohem. Například z Nedělia, vycházející v Záhřebu, v roce 1941 napsal.
1: Kristus a ustašovci, Kristus a Chorvaté kráčejí společně s dějinami.
0: Pouhých 12 dnů poté, co tento článek vyšel, vtrhnou ustašovci do rezidence pravoslavného hornokarlovačského eparchiálního biskupa Sávy. Odehraje se to v obci Plašky. Přítomen je nejenom biskup, ale další duchovní, včetně Stanislava Nasadila. Je vyzván, aby jako nežádoucí cizinec odešel ze země. Pokud tak neučiní, jeho čeká smrt. Stanislav Nasadil však odchod odmítne. Stejně jako další kněží. Nechce opustit své věřící, kteří se rovněž ocitli na prahu smrti. 17. června 1941 je Stanislav Nasadil a s nimi další duchovní, včetně biskupa Sávy, zatčen. Do našeho příběhu nyní vstupuje inženýr-architekt Pavel Nasadil. Pravoslavný duchovní Stanislav Nasadil byl bratrem jeho dědečka.
2: Já jsem o něm teda věděl velmi málo, skoro nic, až do roku 2019, kdy se právě objevila zpráva, že vlastně Československá církev pravoslavná jej kanonizovala a začal jsem vlastně se zajímat o ten jeho příběh. Zjistil jsem, že vlastně srbská církev ho prohlásila za svatého už někdy v roce 1961. A věděl jsem a pamatoval jsem si matně jako dítě, že jsme jezdili do tehdejší Jugoslávie a vždycky jsme se stavovali v Ogulinu u příbuzných, ale netušil jsem, že vlastně jsou to potomci a příbuzní Stanislava Nasadila. Pak se mi to teprve spojilo v tom roce 2019 dohromady. A vůbec jsem už nevěděl, že nějaký příbuzný žijí. Vlastně jsme s nima ztratili kontakt.
0: Kontakt s příbuznými ztratil Pavel Nasadil a jeho rodina na počátku 90. let. Když se rozpadla Jugoslávie a zemi zachvátila krutá občanská válka. Ovšem brzy poté, co se Pavel Nasadil o blahořečení svého pratice dozvěděl, vydal se po jeho stopách a podařilo se mu najít i několik příbuzných.
2: Ty jsem objevil úplně čistě náhodou, když jsem tam v roce 2020 a 2021 jel se podívat a objevil jsem vlastně to místo, tu vesnici Lička Jasenica, což je úplně malinká vesnice, téměř už vybydlená, kousek od Plitvických jezer, jo, jede se tam vlastně cestou k jezerům. A uprostřed té vesnice je ten kostel vlastně pravoslavný, který mu přidělili v roce 1933 jako jeho štaci, nebo jak to říct. Vedle toho kostela je starý domek a já jsem nějakým procesem získal kontakt na správce toho kostela, protože jsme věděli, že je zavřený ten kostel a de facto je schátralej. A podařilo se mi získat kontakt. To byl nějaký místní farník, Nikola Krba se jmenoval, zhruba v mém věku, který ochotně nám ten kostel otevřel.
0: V roce 2021 zveřejnil Pavel Nasadil v časopisu Reflex příběh svého putování. Vzpomíná tu například i na to, jak objevil 94-letého pamětníka Milana Kovačeviče a zveřejnil i jeho vyprávění.
1: Ve farním domě v Plaškách, 5 kilometrů odtud, zřídili ustašovci sběrný tábor pro židy, Srby, Romy, pravoslavné kněze. Týrali je, některé zastřelili hned na místě, většinu odvezli do koncentráku a tam je zabíjeli.
0: Pamětník rovněž vzpomněl na majitele domu, v němž je dnes penzion.
1: Lidé utíkali do lesů, on se schovat nestihl. Ustašovci ho vyvlekli před dům a polili benzínem. Upálili ho.
0: Víme už, že Stanislav Nasadil byl zatčen 17. června 1941. Společně s několika dalšími duchovními, včetně biskupa Sávy. Nejprve byl vězněn ve vesnici Plašky. Potleze skončil ve věznici okresního soudu v Gospiči. Byla součástí rozlehlého komplexu koncentračních táborů Gospič, Jadovno, Pak. Hlavní náplní to byla likvidace celých národnostních, náboženských, rasových a etnických skupin. Srbský pedagog a historik Duro Zatezalo v knize Jadovno komplex ustačovských táborů v roce 1941 připomíná maloznámý fakt, že ustašovské tábory smrti vznikly ještě předtím, než němečtí nacisté začali organizovat továry na smrt jako například Osvětim, Treblinka či Sobibor. Díky své více než 20-leté archivní a badatelské práci dospěl historik k závěru, že během pouhých 4 měsíců existence táborového systému Gospič Jadovno Pak bylo zde zabito více než 40 tisíc lidí.
1: Téměř 95% obětí byly Srbové, téměř 5% Židé a méně než 0,3% Chorvati a další antifašisté. Do roku 1990 se podařilo identifikovat 10 688 obětí, přičemž Srbové tvoří 92%, z toho přes 10% děti. Mezi zavražděnými bylo i 74 kněží Srbské pravoslavné církve, mezi nimi 2 biskupové.
0: Představitelé nezávislého chorvatského státu zorganizovali přes 20 takových táborů. O posledních dnech Stanislava Nasadila víme málo. Stihl ještě, když ho převáží do tábora v Gospiči, napsat zprávu, že jede právě do Gospiče. Složený papír pak v nestřežené chvíli vyhodil z vlaku. Zpráva se pak dostala do rukou Stanislavovy ženy Desanky a jejich 2 synů, Stanka a Branka. Ví se také, že i Stanislav Nasadil byl podroben silnému mučení. Jak takové mučení vypadalo? Opět je mysl o knize historika Duro Zatezala Jadovno.
1: Bití svázaných a bezmocných bylo na denním pořádku stejně jako uřezávání částí těla, vytrhávání nehtů, zatloukání hřebíků pod ně nebo do hlavy, polévání horkou vodou.
0: Chorvatský historik Ivo Goldstein ve své obsáhlé knize Holokaust Zábřehu cituje vyprávění některých přeživších aktérů. Vlado Madarevič, který prošel několika tábory a věznicemi, tvrdil, že nikde to nebylo tak hrozné jako v Gospiči.
1: V přeplněné věznici bylo obvykle 2000, ale i více zadržených. Většinu tvořili Srbové, v menším počtu pak chorvačtí komunisté a Židé. Několik zadržených vypovídalo, že v noci slýchávali ze sousedních cel nářek, to když ustašovci vězně byli. A pak najednou všechna okna zhasla a přes vězeňský dvůr vynášeni mrtví. Branko Cetin vzpomínal, že viděl scény, které jsou pro normálního člověka zcela nepředstavitelné. Nepředstavitelné svou krutostí.
0: Uběhly 10 let a Pavel Nasadil navštívil i věznici, která jeho prastrýce pamatovala.
2: Vlastně do dneška funguje jako věznice, jo? To je vlastně takový to vězení toho typu prostě rakousko-uherskýho s tím dvorem a nemohl jsem tam fotit vůbec a ten bachař, který mě tam provázel, tak toho to velmi zajímalo. Ptá se, jak dlouho tady Stanislav byl a jestli o tom něco vím a Nakonec mě teda vzal do kanceláře, nechal mě jako vyfotit milostivě jednu fotografii. Ale takže to bylo celý, to bylo takový jako deprimující, protože i ta věznice do dneška má jako rozstřílený fasády, ty jsou teda úplně z jiný války a jsou z té války z těch 90. let, protože v tom Gospiči probíhaly nějaký šílený, jako hodně brutální prostě boje a do dneška je půlka toho města, vlastně ty fasády jsou rozstřílený.
0: Z Gospiče Stanislav Nasadil převezen do tábora Jadovno. Jak uvádí Ivo Goldstein, šlo již vyloženě o likvidační tábor.
1: První vězni do Jadovna dorazili 24. června 1941. Byli to záhřebští židé, asi 200 lidí. Vyklidili celou oblast příštího tábora a místo obehnali ostnatým drátem. Začaly přicházet další skupiny, byly čím dál početnější.
0: Vězni byli odváděni k Šranové, tedy ke Kapří jámě. Rozkládala se zhruba 1 kilometr od tábora. Příslušníci ustašovské dozorčí služby tu své oběti zabíjali mimořádně krutým způsobem. Zpravidla noži, nebo také údrem kladiva do zátylku. Tady také zahynul, bylo to 28. června 1941, Stanislav Nasadil. Bylo mu pouhých 34 let. O desítky roků později, při putování po jeho stopách, jeho prasynovec toto místo rovněž navštívil.
2: To je fotka té Šranovy jámy. Tam je památník v lese na místě toho koncentračního tábora. To je taková skulptura. Je to sloup, který reprezentuje vlastně ty lidi hozený do té jámy, protože oni je tam házeli v spoutaný v řetězek jako dohromady a údajně tam buď to tam hodili granát, nebo to zalívali betonem. Jo.
3: Strašně.
2: Vlastně těch jám tam je hodně v tom regionu.
3: To není jediná. Jo.
2: To není jediná. Ale z této se stal památník a když tam člověk přijde, tak jsou tam na černo přidělané tyhle ty pamětní tabule těch kněží, kteří tam umřeli. A to jsou desítky kněží. Jeho jméno tam teda není.
0: Pavel Nasadil pak sestoupil až přímo k Šranové jámě.
2: Ten les je hrozně hluboký, temný. To není jako tady les někde v Čechách, to jsou vysoké hory. A tak nějak bylo tam úplně ticho. A vlastně ta věc jako působila velmi jako sevřeně. Ta Šranová jáma je v takovém jako údolí. Celý je to vystlaný kamenama, který tam někdo dal. A člověk si připadá jako opravdu někde v nějakém prostoru. Prostě.
0: Časopisu Reflex Pavel Nasadil ještě napsal.
1: Vzal jsem sebou v láhvi zemi ze zahrady Prastrýcova rodného domu v Lošticích. Vysypal jsem ji přímo do Šranové jámy a rozloučil se.
0: V seznamu obětí tábora Jadovno je Stanislav Nasadil zapsán pod číslem 10475. A co se mezi tím děje s jeho rodinou? Manželka Desanka je nějakou dobu vězněna v Záhřebu. Přežije a s ní její dva synové. 2 měsíce po smrti Stanislava Nasadila přijde do Chorvatska opět reportér a spisovatel Curzio Malaparte. Opět se setkává s Paveličem. Ve slavné knize Kaput popíše okamžik, který se pro svět stane symbolem válečné krutosti. Na poglavníkově stole si všimne pootevřeného košíku. Spatří v něm, jak si myslí, plno mořských živočichů.
1: To jsou dalmatské ústřice, optal jsem se poglavníka. Ante Pavelič nadzdvihl víko koše a ukázal mi ty mořské živočichy. A řekl s úsměvem, s tím svým dobráckým, unaveným úsměvem, to je dárek od mých věrných ustašů, 20 kilo lidských očí.
0: Po válce se Ante Pavaličovi podaří uprchnout do Argentiny. V roce 1957 je vážně zraněn při atentátu. Spekuluje se, že za útokem stala tehdejší jugoslávská tajná služba. Z Argentiny zmizí. Pak se objeví ve frankistickém Španělsku. Tady v klidu a míru zemře v roce 1959. Jak uvádí americké muzeum holokaustu, odhady počtu zabitých Srbů ve druhé světové válce se pohybují od 900 tisíc do více než 1 milionu. Z tohoto počtu ustašovci v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku zabili od 330 tisíc do 390 tisíc Srbů v koncentračních táborech. Podle nacistických zdrojů bylo však Srbů zabito až dvakrát tolik, 600 tisíc až 800 tisíc. V koncentračních táborech přišlo o život také více než 74 tisíc dětí. Bylo to čas, kdy ožilo Dantovo peklo. Čas, kdy svět oněměl. Oněměl hrůzou. Příběh umučeného rodáka z Loštic Stanislava Nasadila ale pokračuje. V roce 1961 je srbskou pravoslavnou církví blahořečen. O 58 let později je blahořečen také ve své rodné zemi. Svatý novomučedník Stanislav Nasadil Ličko Jeseničký. Muž víry, zodpovědnosti a odvahy. Své věřící neopustil ani tváří v tvář smrti.

0: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Prý není to se mnou snadné.

17:43 posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já mám pro vás takovou malou anketní otázku. Co projde malými dvířky v africkém pavilonu Jihlavské zoo? Typovali byste antilopu? Jak se už za chvíli v reportáži dozvíte, ne všechny antilopy jsou mohutná zvířata. Existuje také dik-dik. Více po písnice Bratru Nedvědu. Všechno nejlepší.

0: zpět chceš.
1: Předovnávají ho ke králíkovi na dlouhých nohách, ale vypadá spíš jako malá srnka nebo kolouch. S naší lesní zvěří si ho ale nepleťte. Jmenuje se Dik Dik a je to antilopa. Najít ho můžete v Africe nebo také v Jihlavské zoo, kam vás teď v reportáži zavede Simona Kubičková a chovatel Josef Pospíchal.
2: Pojďte s námi do zoo.
3: Nacházíme se trošku na zázemí afrického pavilonu, nebo teda pavilonu žiraf. Se mnou je tady chovatel Pepa. Prostě my jsme tady otevřeli taková maláčka. Co by přes ně mělo projít, nebo kdo?
4: No, přes ty dvířka nám prochází jedna z nejmenších antilop, co vlastně na světě existuje. Jmenuje se to Dik Dik Kirkův. Máme tady páreček.
3: Možná bychom ji mohli popsat, protože antilopy jsou různý, že jo, velký, malý, pruhovaný. Jak vypadá takovej Dik Dik?
4: Jasně, je taková malá srnečka, když bych řekl. Jo, je to takový náš malý koloušek. Vlastně jsou šedý, šedohnědý. Sameček má růžky, samička ne, ale zas má takovou výraznější chocholku na hlavě. Mají takový zajímavý nosánek, takový jakoby skoro tapíří rpáček, kterým vydávají takový zajímavý zvuky, takový...
3: Koukám, že máš hezky naposlouchaný. Já bych
4: ono, když to slyšíš každý den, tak...
3: Ono vlastně dostali to pojmenování, podle toho, ne podle tohohle toho zvuku, ale oni ještě vydávají takovej zvuk.
4: Oni vydávají, prej se to píše jako zik zik, čte se to jako dik dik, jako zajímavý zvuk, tak podle toho jsou vlastně jakoby ty naše zvířátka tady pojmenovaný, no.
3: A ty si ten zvuk už slyšel?
4: No bohužel ještě ne, jenom na mě troubějí ten svým nosánkem, ale ten zvuk dik dik zik zik, to jsem ještě

0: neslyšel.
1: Říkali jsme, že jsou malinkatí, možná bychom je mohli k něčemu připodobnit.
0: Už jsem slyšel takový tipný hlášky tady třeba od návštěvníků, že oni se jdou vlastně dívat na žirafu, koukají do žirafince přes sklo z vrchu a rozčilují se, co to tam je místo žirafy za malýho králíka.
1: Ale trochu větší než králík.
0: Je to určitě větší než králík, je to takový na delších nohách králík.
1: A já tady vidím, že tady mají nějaký větve, vidím misku s vodou, ale s čím se jako živí taková? Ještě tam dokonce nějaká kostka. Co to je ta kostka, nejdřív mi řekni.
0: Ta kostka, to je olej, to je vlastně jakoby sůl, minerální sůl, kterou si doplňují jakoby minerály, vlastně i sůl do sebe dostávají.
1: Víš, co mě ještě zajímá, ta kostka, ty soli je dosti velká, ne? Jak dlouho jim to vydrží?
0: No, tuhle tu kostku tady mají, dá se říct, rok a vidíš, že olízali jenom rušky, že se dá říct, že srazili hranu.
1: A ona ta kostka je možná těžší než ten diktik, ne?
0: No, to si myslím, že může být, no. Co tady vidíš, poresty, který máme na štěpkách, jsou to okusovači, milují lístky, spásají i trávu, co jim dopřáváme, tak třeba navíc Vojtěšku to taky zbožňujou, to jim říkáme vysavači, to tady, když dostane něco na zemi smítka, okamžitě to vysajou.
1: Dělají takovou toho robotického vysavače po žirafě?
0: No, po žirafě, spíš po Vojtěšce, ale můžete samozřejmě vidět i tady u nás pod žirafou, protože jak vidíš, jak jsme se bavili na začátku těch dvířkách, tak tamhle máme druhý dvířka za tebou a tím oni vycházejí vlastně ven do výběhu žirafy, kde můžete vlastně vidět jakoby normálně návštěvníci přes sklo, jak se tady pohybujou, teda jsou plachý, takže spíš nevidíme, než vidíme.
1: A je nějaká denní doba, kdy jako budu mít jistotu, že uvidím jako návštěvník?
0: Denní doba je samozřejmě ráno jsou vidět, jenže to tady ještě návštěvníci nejsou, zoo je zavřená a pak odpoledne se tady projdou na chviličku, ale spíš večer, když už se začíná smrákat, tak tady začínají běhat nám pod žirovkou, můžeme je pozorovat.
1: A návštěvníci asi, když se budou chovat tiše a chvilku tam budou čekat, tak asi je nějaká šance, že je zahlednou i přes den.
0: Určitě, dá se říct, že je to určitě 50-50.
2: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

Za 4,5 minuty už tady bude 18. hodina a pravidelní posluchači to dobře vědí, vám ostatním to řeknu. Dechovky pro Vysočinu mezi 18. a 19. hodinou budou i dnes znít naším éterem. Klidně si svoji oblíbenou objednejte už teď přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu. No a do 18. hodiny stihneme ještě Maniaka, Michel Sembello a písnička z filmu Flashdance. Tak ať se vám líbí.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Turovku u Horní Cerekve bude vodou zásobovat nový vrt. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Zařadil se tak těm nejhorším v tomto roce. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně hrají se Srbskem. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Horní Cerekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
2: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
1: O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Dodejme, že lidé našli dnes ráno mrtvého motorkáře na Jihlavsku, a to v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší. Motocykl skončil mimo vozovku. Informovali o tom policisté. Přesnou příčinu tragické události vyšetřují. Tuniská pobřežní stráž vylovila těla 8 tuniských migrantů. Podle mluvčího tamní národní gardy se jedná o cestující člunu, který se potopil v sobotu při plavbě do Itálie. Dalších 6 lidí úřady pohřešují. Agentura AP napsala, že jednoho člověka se podařilo zachránit. Do pátrání je zapojená tuniská pobřežní stráž, armáda a týmy civilní ochrany. Člun vyplul na moře ve čtvrtek z regionu u města Zarzís. Právě odtud migranti z Afriky často cestují přes Středozemní moře do Evropy. Sport. Český ženský národní tým čeká na mistrovství Evropy v Brně třetí utkání. V 19 hodin nastoupí proti favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
4: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narovaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že zaskočíme. Si hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem ji zastavit nebo aspoň přibrzdit.
1: Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. Pilot McLarenu porazil na trati v Zandvoortu o více než 11 sekund lídra šampionátu F1 Itala Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel George Russell také z Mercedesu. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 409 u Černovic na Pelhřimovsku, havaroval tam motocyklista.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a to znamená, že Český rozhlas Vysočina začíná i dnes v neděli 23. srpna vysílat dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
6: Dechovky pro Vysočinu

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat, kdo se do těch nedělních Dechovek pro Vysočinu dovolal jako první. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. Přeji vám i všem posluchačům. Tady je Marie Koubová z Letče. Já bych se dnes prosila zahrát Mirkovi Irsovi z Batelova k narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let. A písnička bude také i pro Věrku. A jim oběma dodatečně ke krásnému výročí svatby hodně štěstí, lásky a spokojenosti v dalším společném životě přeje Marie Koubová z Letče s bratrem Pepou z Chřenovic. Písnička bude také pro vás a pro všechny věrné posluchače. Děkuji vám za zahrání a nikdy naslyšenou.
1: Já také děkuji, vybrala se písničku Vysočino vzpomínám a i já pochopitelně do Batelova moc a moc zdravím a přeju všechno nejlepší. Tak doufám, že nás poslouchají a že jim písnička udělá radost. Vám díky moc za telefonát, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: dobrna zdravím našeho pravidelného posluchače Honzu a jsem zvědavý na jeho dnešní přání. Vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s Doubravankou, jmenuje se Když jsem na stráži vartu stál a písničku pošlu tobě. Pak bych to poslal ještě Mirkovi Irzovi do Batelova k těm narozeninám a pro ty všechny moje kamarády ostatní Batelova až po Lanžhot. Pošlám to ještě Kubovi do Jihlavy do taxíku, Pepovi do Chřenovic, lidi do Kališť a Jardovi do Dačic.
0: Výborně, všechny zdravíme, písničku posíláme, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj Joško.

0: Nedělní dechovky pro Vysočinu pokračují a telefonní linka 22 155 49 99 je vám k dispozici. Hezký podvečer.
1: No, dobrý podvečer, pane moderátore, a já bych vás poprosila o písničku od řečické kapely Lásko, kde tě mám. Mm-hmm. A chtěla bych ji nechat poslat manželům Lesjaksovým do Skály, paní Majce a panu Sandovi. Setkali jsme se s nima v Dobrohostnicích na dechovkách. Jsou velice milí, kamarádský, takže bych jim chtěla taky nechat tuto písničku zahrát, pozdravit je. A ještě bych dodatečně chtěla nechat zahrát manželovi, ve čtvrtek měl narozeniny, takže mu přejeme pevné zdraví, spokojenost, hodně elánu, který doposud má. Mm-hmm. A bylo by to od manželů Lesjaksovým, by to bylo od manželů Matějkových, Dobrý vody od Pacová. A to též bych přála teda i manželovi a bylo by to přání od manželky a od syna a od dcery s rodinami.
0: Výborně.
1: A vám děkuji za zahrátí a hezký večer.
0: Nemáte vůbec zač, já děkuji za váš telefonát a písničku moc rád posílám. Řečická kapela, Lásko, kde tě mám. Ať se všem líbí, naslyšenou.
1: Děkuji vám moc, nashledanou.

0: Do Vilémovic teď zdravím Mílu Vacka a jeho hudební přání pro dnešní podvečer. Ahoj.
1: Jožko, ahoj, já tě taky zdravím a všem vám přeju hezký nedělní na večer, letní na večer. Včera jsem se toulal po českých, po vlasti český a byl jsem na Pustevnách a na památní hoře Radhošť a můžu říct, že jsem mi celý den v autě vůbec nepřerušil vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: No to je samozřejmě, protože pokud máš DAP rádio, tak,
1: no,
0: tak Český rozhlas Vysočina vysílají všechny vysílače na Vysočině, na Jižní Moravě, prostě všechny moravské kraje, takže to je úplně v pohodě, můžeš až
1: no,
0: do Polska.
1: Ale když jedu Jožko na Prahu, tak dojedu 30 km od Leče a už mi to nebo 20 a už mi to...
0: Ano, protože české vysílače zase pro změnu nevysílají naše krajské vysílání. Jo, je to takhle...
1: Rozdělené. To musíme nějak napravit, tohleto.
0: No, ano, na vedení Českého rozhlasu, protože takhle to prostě je rozdělené a opravdu, když máš DAP rádio, tak Český rozhlas Vysočina můžeš poslouchat až na Slovensko, až k Vídni úplně v pohodě, do Polska skoro, ale samozřejmě se jdem na Prahu, je to horší.
1: No. Jasně, do Jižních Čech taky, tam to až do Českého Krumlova to mám taky vyzkoušet.
0: No, tam jde signál z Javořice, to je silný vysílač a ten pokrývá velkou část Jižních Čech. Tak.
1: No tak musíme dát vysílač ještě někam ku Praze.
0: Tak jsme probrali technické aspekty, teď můžeme probrat i tu muziku, že jo?
1: Jasně, takže nejdřív bych dodatečně popřál mé neteři Magdalence Vackový, včera měla narozeniny a doufám, že zítra budu na živitelce, tak bych proto... Už dneska popřál k zítřejším narozeninám Mirkovi Firstovi Dobatelová. Zdravím i Věru. Takže Majdo a Mirku, já vám přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a pohody. Majdo hlavně, ať vydržíš u té harmoniky. Vybrali jsme s Jožkou Váčí, který se jmenuje Pejřimovská míra. A zahraje nám to Moravěnka. Jožko, díky a ahoj.
0: Já taky děkuju, měj se krásně a ať písnička udělá radost. Ahoj.
1: Ahoj.

0: dechovky. Pro Vysočinu plní další přání. Zdravím Jirku Prokopa a vítám moje vysílání. Ahoj Jiříku.
1: Ahoj Jože, já tě taky zdravím. Teď jsme to probírali, jak jsem měl nabitý ten pátek, sobota, věď, ani se spodaně neodpočinu. Šlágr a zase do Třebíče, Ježíš Maria.
0: Já jsem chlapec šikovný, musím zvládat všechno. Já dělám věci, které mě baví, tak je to fajn. No.
1: Tak je to fajn, jo, když tě to baví a to, věď, tak no jo, paráda. Takže já dneska jdu na to. Tak potkal jsem kamaráda tady ze Zdislavy, nejstarší občan. Víš, dennodenně poslouchá dechovky, nevynechá ani jednou, tak mu tam musím dát zahrát pěknou písničku. Je to Karel Kopicu tady ze Zdislavy. No a ještě tady mám nějaký ty dluhy, takže posílám Honzovi Pleskačovi do Chotěboře. Honza mi dá tuhle zahrát a vzpomínal, jak jsme to rozdělili ve skále, jak jsme zpívali, kam se na nás nějaký Slanina, jeho kamara, jeho parta hra, jeho cigán. Takže posílám to Honzovi, jeho bráchovi Vaškovi a do Hlubošovi, do Malče. Ještě Mílovi taky posílám do Hořepníka a teďka taky volám Míla z Vilémovi, tak Mílovi taky samozřejmě. A Honzovi do Brna, ten taky se zúčastňuje našich srazů.
0: No výborně.
1: A ještě tady mám, jo, výborně, ještě tady mám babičku, tady máme ještě Zlaťku, tady do Koječína, Janě a Květoslavovi, Ivaně a Petrovi, teda do Koječína a Majce a Standovi do Skály. Tak a už je to všechno a už mě vypni, že?
0: Já ti děkuji, samozřejmě tě za chvíli tě vypnu, jen to se rozloučíme, řekneme, že pouštíme veselku, borkovickou polku a tobě moc krát děkuji za telefonát. Měj se hezký, Jiříku, dávej na své pozor a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Ahoj.
1: Jo, já taky, Jožo, díky, čau, čau.

0: Borkovická polka je za námi, před námi je další přání, další telefonát a další muzika, pochopitelně. Do Pelhřimova zdravíme paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Jozo, a všechny posluchače. A prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču jejího přítele, pro Marušku Dederovu a Marušku Klokočkovu do domova důchodců pro Seči Obořiště, Káju Štěpánovu do Humpolce, Věru Linhartovu do Vokova, Pepu Zeleného, Pepu do Jihlavy, Mirkovi a Věře do Batelova, Mirkovi taky hodně, hodně zdravíčka k narozeninám, Honzovi do Brna a Jardovi do Dačic. Taky pro vás, Jožo, pane Jožo, a děkuji vám, že jste mě to...
0: Já také děkuji, mějte se hezky, pozdravujte v Pelhřimově a Lipovianka, ano. Už přichází mezi nás. Naslyšenou, hezký večer.
1: Máme teďko zrovna hezký modrou oblohu.
0: Výborně, tak si užijte tak. I krásnou muziku. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, vy taky.

0: vyskytne úpel Řimova, teď splníme také další přání. Díky Jardovi, který je na telefonu a já ho vítám v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače Dechové pro Vysočinu. A my bychom se chtěli dneska připojit s Janou ke gratulantům Věrce a Mirkovi Jircovým do Batelova, k jejich dodatečně k jejich výročí svatby. A Mirkovi k jeho narozeninám přejeme hlavně všechno nejlepší. Pardon. Pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody a ještě dlouhá léta. Ať si to dobře oslaví. A písnička poletí i za tebou, Ježko.
0: Děkuji.
1: Písničku pošlu i Mílovi Vackovi do Vilémovic, Jirkovi Prokopovi do Zdislavic, Vaškovi do Želiva, manželům Vorálkovým Janě a Karlovi do Puklic a Slavince Divišové do Třebíče a všem posluchačům přejeme hlavně krásný poslech, zdraví, štěstí a pohodu. A vybral jsem písničku Boršickou polku od Moravanky. A moc ti děkuji, Jožko, a budu se zase těšit někdy na slyšenou. Ahoj.
0: Také se budu těšit, měj se krásně. Písničku posíláme. Ahoj.

0: měl zahrát a pro paní Slávku do Třebíče, samozřejmě, nebo Slávinku vlastně.
1: Mhm, dobře, tak ať se všem písnička líbí, jmenuje se Hájenko Hájenko a přichází s ní velkopopovická kozlovka. Naslyšenou, hezký večer.
0: Naslyšenou.

0: Nedělní dechovky pro Vysočinu jsou tady pro vás a plníme další přání. 22 155 49 99, telefonní linka obsazena. Hezký podvečer.
1: Hezký večer, pane Joško, tady posluchač Vása Zežlíva. Zdravím tebe a všechny posluchače, kteří poslouchají na pořad. Dechovkový kamarády, kamarádky, a měl bych přání dát zahrát vzpomínku, jako písničku, jako vzpomínku na tatínka, který by se dnes dožil 101 roků. Písnička je pro tebe, pro Pepu Brávka, Dobrtné. Děkuji ti za zahrání, šťastnou se z Rumu, a písnička by byla jeho oblíbená, Malý oši černovlasí, jestli bych ji tam našel.
0: Je připravená. Tak si ji můžeme poslechnout. Díky za telefonát, hezký večer a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký taky, ahoj.

Tady teď vzkaz od Jardy Zdačic, který je na koncertě harmonikářů a že vám všem s pozdravem od něj zahrát nějaké heligonky. No tak pouštíme heligoniku přímo a chlapec z heligonokči, tak se to jmenuje a já věřím, že písnička vás potěší.

Dnešní dechovky pro Vysočinu končí, loučí se s vámi od mikrofonu i Joža Kolář a poslední písničku bych chtěl poslat vám všem, na které se třeba dnes nedostalo, Joška Černý za Starou Břeclavu. Dechovky pro Vysočinu zase zítra po 18. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Křižanov zlepší bezpečnost na klíčové křižovatce. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Fotbalisty Plzně povede Radoslav Kováč. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přestavbu nebezpečné křižovatky v centru připravují v Křižanově na Žďársku. Městys už převzal dům s číslem popisným 75 na jejím rohu, který zhoršuje výhled. Budovu vykoupil za 3,5 milionu korun.
3: Radnice si od pořízení domu slibuje, že bude moct zlepšit dopravní situaci na místě, kde se silnice vedoucí od dálnice napojuje na průtah. Zadala si architektonickou studii. Křižanov uvažuje o prodloužení chodníku, přechodu pro chodce i nových parkovacích místech. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
4: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
2: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připravený o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie, a to 35,76 sekundy. Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hyského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezony a porážce 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda dvou osobních aut teď překáží na silnici 602 v Pelhřimovské ulici v Jihlavě. Počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000 Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost. Tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.
5: Penso con sueño para

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My i jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu. A ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům, a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou. Takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let. Tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugolíbenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost. Připravujeme komentované hlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům

0: migrantům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů, se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě. A bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
0: Děkujeme. To darba.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze Ruach HaChaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobili je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout nad trpělivostí, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Zda ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, a převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, rabínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 tisící přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zdej jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využívají poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
0: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou. Velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek jako taky tajně a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebrali jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek.

0: a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
2: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
2: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
2: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
2: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
2: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
2: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
2: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
2: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: Myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
2: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
3: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
0: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
4: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být také nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka. Podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak, mám leto, je toho jak pro armádu. Super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček, byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo.
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku to jako tam líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně.
3: protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu.
2: Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
3: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám třeba na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
3: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
3: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
3: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štychů. Ocet. Lihový kvasný, asi lžici a lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
3: Rošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat. Jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
3: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až se tam dopeče
1: hašišprejt.
3: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
3: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
3: Kou chuť.
1: Dobrý. Dobrý.
3: Pohodě, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
3: bude. Já to držím. Vyskupat. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovirok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili, tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Kde se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době, ne hned.

0: že toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
0: Ano, viď? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
2: Co vaříte vy nejraději doma?
0: No, tak já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
0: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky.
0: No,
1: pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto, takže předtím už jsem si navařila. No.
0: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
0: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
2: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
0: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě, pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky Mezera. A Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMSku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno, teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraj se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno podruhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno. V Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer. Na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezením mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. Tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to porota?
7: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou Báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě. To jsou všem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum papi. Tak, tak, tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu
5: mu otevřít. No. Tak. Tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne,
6: jo, plakal a říkal, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože potom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo.
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo? Na furt,
6: že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím, že
6: no,
8: tak
6: jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Ludkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, já to znám.
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
6: Tak je. Těch je.
8: Už tady manželky sedí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mít kolečko víc. Tak jsem se zas odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velké privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: O tom
3: nebude mluvit.
2: Bobříka od váhy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček.

Slíbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, zcvakni a jedem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata.

0: zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
1: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduché. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha, vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No, no, jdu dál a teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlák, kolik to se 2000? No co pak, jsem blázen, já mu dám auto. Oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila, tak prosím vás, mějte na paměti.
0: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
2: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
3: Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
2: Ano. A vy jste?
4: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
2: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že
4: to?
2: To
4: jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
2: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
2: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
2: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
2: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
2: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
2: Starý a nemocný.
4: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
2: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
2: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
2: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, dva vyhřejvaný bazény s umělým.
2: Cože?
4: Osvětlením, vlnobytím.
2: Ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
2: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: V mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
2: Ano.
4: Ale až po řádné svatbě.
2: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
2: Dokonce mám i prstýnek.
4: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
5: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
6: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky. Ještě.
4: Jak se mi nechce dolů.
5: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to, tak a mám.
6: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
6: Dědil, dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
4: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
6: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
2: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
6: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
2: No, Marto?
4: No, Karle?
2: To je podvod!
6: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
0: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampula, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
4: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív. A on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, och, chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, och, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
0: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete. No a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohách.
0: Hmm.
1: Ale není to vůbec jednoduchý. Takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod.
0: Mm-hmm.
1: Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejný dělník, nesu úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžký to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké rozumím. Služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom víte, stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to Olomouce.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
0: No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jede okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce.
0: Hmm.
1: No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana kapitánčika. Pana Macouna, Janu Chládkovu, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no zkrátka všechny linkaře, a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je...
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme. Noční linka
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patejdla, písnička A kněz je moja. No a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte, mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduchý, jo. Mm-hmm. Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise. Mhm. A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let. Mm-hmm. A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma. Mm-hmm. Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu, mm-hmm. kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí. Hmm.
0: No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: To funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo zaměření se?
1: No, v kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Jdou tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepříjem člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo.
1: Kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v českém rodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno...
0: Co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně, jasně. Dobře, Jardo, tak přeci jenom čas běží. Já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohleto našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

S veselou teď krátkou milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu,

0: Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo? A subičel je stavař, dědník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo? Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedné bytě bydlela ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo? No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 z Hednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako jo. No, takže
0: už, takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo. No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že. Pak jsem se... Pak začal, pak po revoluci jsem teda jel na to, na rok do toho Řecka, tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, tak, no, tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo, no a taky vzal jsem si, měl jsem 6 milionů úvěru, ale ne najednou, jo, postupně.
0: Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základnictví položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo? Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co bude jako tu stavařinu, jo?
0: Ano.
1: V současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo? No, já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, ne, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a dopravu a tak, tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má zase problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: No, to, tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zednici vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, zateplování, jo? Ale chtít od nich, aby dělali, obkládali kachličky nebo dělali nějaké omítky, to nelze od nich chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takhle skoro bych řekl rádcem, když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
0: Ano.
1: Tak prostě někdo se stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou pravdu nic neodmítnu, když nemůžu to udělat, tak tím poradím těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
0: jo.
1: To bych mohl dělat furt, protože ta zedničun už jde, já se to má tady pletu nohama, jo, takže...
0: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím udělat.
1: Nemusí o mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde takhle vidí moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknou, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
0: Poradí. Dobře.
1: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak
0: ano.
1: Každému poradím a ve všem.
0: Tak to je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
1: Děkuju, paní.
0: Mějte se hezky.
1: To zdraví potřebuju. Tak,
0: přesně tak. Mějte se krásně. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Taky jsem se narodil boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mhm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje nazpátky. Mm-hmm. A s těmi dluhy jsem začala. Mm-hmm. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Za mě je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem. Mm. A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana. Ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidíme se zase, jako několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou tři záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. Mm-hmm. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list. Mm-hmm. No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoutky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, objedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne.
0: Jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy. No, takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydlet jsem neměla kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna, jak ona krachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže
0: no.
1: ještě když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jedině
1: do toho pohostinství chtěli lidi.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak zbrali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla na nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně. Hmm.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakoma, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Také zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni. Ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zahorou, jsou milionáři.
0: Jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře. Dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku. To znamená, že si pomáhali i různým takovým možná ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho. Spousta lidí říkal, ty jsi blázen, že jsi tady vzal úvěr a tak dále. Tak dále říkal, klidek, to bude všechno dobré. A taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky.
0: Ano.
1: Do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců. Tím jako z vůvozovka myslím včelaření, jo.
0: Ano.
1: Že moji jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp. A mi to stačí. Takže to je takový koníček, způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný. Radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: Má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapi, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, které, to je fakt. No,
1: to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, to, což já teda mám, já bych mohl být hodinu imažil 10.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: No, přesně, no, takže protože když ten hodinu imažil musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Pravdu. Ale oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano.
1: To není nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a

0: Mějte se moc krásně, těším se na další.
1: Budu se taky těšit, děkuju moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
0: Vám taky, mějte se hezky.
1: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju. Tak co vy a podnikání?
1: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále. Uh-huh. No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, uh-huh. Tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
0: Ano, ano.
1: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl úplně bez koruny.
0: Ano.
1: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo?
0: Jako, ano, ano.
1: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalém stavu. No, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále.
0: Hmm.
1: Ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebo těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
0: Tak jste do toho nešel vůbec.
1: Dneska už bych do toho nešel ani náhodou teda.
0: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste
1: no,
0: to pověsil na hřebík?
1: Už budu končit.
0: Mm-hmm.
1: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let
0: mm-hmm.
1: a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let jako.
0: Pánečku.
1: Takže takhle.
0: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby, jenom sám o sebe?
1: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všichni všechno.
0: Jo.
1: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než si lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
0: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
1: No...
0: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
1: Roznášel letáčky do schránků a takovýhle různý...
0: Jasně,
1: jako
0: jak to šlo.
1: Do mosty, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
0: Že vám to bude chybět. Jo.
1: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
0: No je. Hmm.
1: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal. Ale co udělám, tak už udělám poctivě, i když je to daleko méně lidí.
0: Ano,
1: abych
0: ano.
1: Tu masernu nemusel doplácet z důchodu.
0: Tak.
1: No a hold, až... To položím, jestli ten příští rok, no tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
0: Ano.
1: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. Hmm. A já tam, no to vám děkuju teda.
0: Hmm, to je začátek.
1: Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluh, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
0: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se
1: tak,
0: takhle říci. Tak, jo, výborně.
1: Tak,
0: Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit, protože půlnoc klepe na dveře.
1: Jasně.
0: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
1: Taky mějte se hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou, děkuju.

0: Tak s písničkou od doktora Albána a Romany Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky, tak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor. Zdeňka, Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Mhm. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. Uh-huh. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché. Dal jsem tedy výpověď a scháněl z podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu jsem dělal. Jako No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak. No ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: By se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak se tehdy říkalo, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No, tak jsem se sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tímhletím způsobem podnikat. Jo. Já jsem teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, jo, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl nějak zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no, ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného. To prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. Uh-huh. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila. Tak jsem si musel půjčit od známých. Koupili jsme jeden křovinořez, že jo. Vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo. Potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Nebudu říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále. Jo. Mm-hmm. No, ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala, a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života. Jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo. No prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo. Odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně. Jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili. A jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu.
0: Jo.
1: No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc, přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju rádio hodně úspěchu.
0: Napodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syn jak dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenomže si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva,
0: Ježiště.
1: Jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte Tuško představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala. Ona teda si hodně brigády nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo. Že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, protože se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No. No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je. Jako
0: to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat. A ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující, hrozný. Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano, pravda. Tak no, paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, hrozný, jo, ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No, tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam chlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 000 na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned. On si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct. Dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělal takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně no, potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře, tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: Bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to jako. Helejte se. To už jako potom až jako někdy jindy.
0: Dobře.
1: Ano,
0: dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Tak tolik Helena Vondráčková, růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že
1: takže
0: se... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhlářem.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tady se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta no, za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne, za vodou, za vodu. No, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo. No, tak jsem se na rok zbalil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třískla.
0: Ale?
1: Můj bratr mě o všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: No, už ani ne rodinný, protože... To už tohle nemůže rodina spáchat přece.
0: No to je strašná věc. No dějou se věci, já vím. No je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o to měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež. Nic.
0: Jasně. A...
1: Když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. A... přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Koloredu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Koloredu je to daleko těžší. Protože jo, protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže No takhle dopadlo moje podnikání a nakonec to dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře, že jste spokojení. Zaplať pánbůh, že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říci, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju, naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát. A

0: týmu, jako od toho, od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože za prvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat, jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě a,
1: ano, ano,
0: nebo na lyžařský a tak dále. A tak jsem... A, víte, co bylo v tyhle ty době začátkový nejhorší?
1: No.
0: Ty úřady.
1: Jo.
0: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbosti.
1: V těch 90. letech, blbosti. Takhle to myslíte.
0: 91, 92.
1: Ano, ano.
0: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
1: Ano, ano.
0: Já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
1: Nebyly
0: ještě,
1: ty produkty, jo, na výrobu potravin, ano,
0: no,
1: ano, ano.
0: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat ta maminka, tyhle ty
1: rozumím.
0: Produkty.
1: No.
0: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
1: Uh-huh.
0: No a teď jako... takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě, maso muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
1: ano,
0: musilo,
1: ano,
0: a tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit.
1: Mm-hmm.
0: A začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prosím nás, tady ta situace nastala. Já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý. No, ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako... když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
1: Mm-hmm.
0: Ale prostě vyloženě o tamtuť vyštípali.
1: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože mě, jak vždycky, přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
0: No.
1: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
0: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší,
1: jo,
0: a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova,
1: mm-hmm,
0: a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli tři penziony na jednom místě, takový louce.
1: Jo.
0: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
1: Mm-hmm.
0: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
1: Takže jste to znali a s úspěchem.
0: Měli.
1: Ano, ano.
0: A ty klienti k nám jezdili.
1: Tak to je dobře, dařilo se.
0: Byli spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
1: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
0: samozřejmě,
1: jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete vidět, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady Vacátka, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokývl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání. A nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si ani vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy, huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová konvička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídani. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy si náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cháska.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov, je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad, je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píščitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
5: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
5: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? Toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž... Kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem... Naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
2: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
3: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
2: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, abys Bristlu zůstal.
3: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
2: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
4: Náprstek!
3: Potvoro jedna.
4: Potvoro!
2: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
5: Dobrý den, Silvere.
4: Dobrý den! Je.
5: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
2: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi... Jablíčko z bečky. No, tu máš.
5: Děkuju.
2: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocet u pana kapitána.
5: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
4: Pokrát.
0: A kdo ho hledá?
4: Baron.
0: To je legrace, vidíme. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
5: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
6: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
6: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
6: Vstupte.
7: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
7: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Lifesey může slyšet všechno.
7: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
7: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
7: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
7: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
8: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
7: Trelóny. Prosím, kapitáne.
8: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
7: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
8: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
8: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
7: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
7: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
6: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
8: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
6: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
8: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
8: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
6: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
8: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladů a za vaše životy.
6: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
8: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
8: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
6: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
6: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
6: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
6: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
6: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
5: Chutná, pane doktore.
6: Ale nejíš.
5: Já vám chtěl něco říct.
6: Tak, ven s tím.
5: Ten papoušek se jmenuje Flint.
6: Jak se musí jmenovat?
5: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
6: Černý pes? No shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
5: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
6: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
6: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
9: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
11: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
12: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
12: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní.
12: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
12: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
12: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
12: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád.
13: Adame, že jsi ke mně zašel.
14: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
13: Pojď, Adame, pojď.
14: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel.
13: Náhodou,
14: tady doprava od radnice, totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
13: A co teta kází?
14: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se poradně, co děje. No.
13: Tak tudy, Adame.
14: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
13: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
14: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
13: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátora, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
14: No, co pak?
13: No, to nemusí pána zajímat. Pána, ať si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
14: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
13: Pán si nepřišel pro zboží?
14: Ale jo, samozřejmě.
13: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
14: Ne, nic.
13: Co?
14: Můžu si sednout.
13: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
14: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný, proč zrovna hodiny?
13: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
14: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, když ten kufr já neschovám.
13: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
14: Gumovou vestičku?
13: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
14: Dobrý.
13: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
14: Je šikovný.
13: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
14: Jaký je aušus?
13: No ty hodiny, myslím.
14: A pozor, řekl jste aušus.
13: No to, co jsem řekl?
14: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
13: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
14: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
13: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
14: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
13: Já pánovi nerozumím.
14: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
13: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
14: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
13: Sakra.
14: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
13: No, proč by nešli? No, co já vím?
14: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku,
13: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
14: Jo.
13: Pán dostal vestičku,
14: jo.
13: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
14: Jo.
13: Já mám práci.
14: Jo.
13: Hodinky
14: jo.
13: Jdou,
14: jo.
13: Hodinky vždycky jdou.
14: Jo.
13: Tak co se pán bojí?
14: Jo.
13: Já to s pánem myslím dobře.
14: Jo.
13: Já v rozumný věci vyhovím.
14: Jo.
13: No?
14: Jo.
13: Nechce pán například tranzistor?
14: Jo.
13: Je pěkný, japonský, jo. Pán se může přesvědčit. Jo. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
14: Jo. No tak,
13: no.
14: Jo. Já tu nejsem o toho.
13: No,

0: přerazím, to říkám rovnou.
1: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazů, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Dobrý.
2: A nemlete těma hodinami. Jsou v tom peníze.
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Ježiš, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně!
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo, šlo
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.